0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
1: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
2: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
1: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
3: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
2: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt jasně happy.
3: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
4: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: natočeno podle skutečné události.
1: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
2: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflineu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
3: Nikdy, anebo navždy.
2: No, tak vidíš.
0: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.

0: Ava Max. All the hits.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dětem v základních a středních školách nezačíná nový školní rok. Do prvních tříd podle odhadů ministerstva poprvé usedne asi 115 000 dětí. Na základních školách bude celkem přes 1 000 000 žáků, jejich počet ale meziročně mírně klesne. Naopak na středních školách a konzervatořích má studentů přibýt. Africké Kongo čelí největší epidemii eboly ve své historii. Počet potvrzených případů překročil 6 000 a téměř 3 000 lidí zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává epidemie mimo kontrolu. Situaci komplikuje i to, že proti současné variantě viru zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. České volejbalistky na mistrovství Evropy do čtvrtfinále nepostoupily. V osmifinále před domácím publikem v Brně podlehly Švédsku 0-3 na sety. Český tým tak nezopakuje osmé místo z předchozího evropského šampionátu. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Parkování v Plzni na Lochotině bude levnější. O místa v novém parkovacím domě v Sokolovské ulici není zájem a proto město sníží cenu. Za 24 hodin motoristé zaplatí 40 korun. Za celý měsíc pak 12,50. Non-stop vyhrazené stání na jeden rok vyjde na necelých 14 000 korun. No a co nám na první den nového školního roku slibuje předpověď? Na západě Čech dneska bude zpočátku hlavně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne pak přechodně i oblačno. Naměříme mezi 21 a 24 stupni Celsia.
2: Poslouchej

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A to není jediná věc, která dneska začíná. Začíná škola 1. září 2026. A krásné ráno vám přeje Michal, Jasmin a David. Čau lidi.
2: Ahoj, vykročte správnou nohou.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Přemýšlím, jakou nohou jsem vykročil, člověče. Já si myslím, že levou, já na to mám štěstí. Nicméně, já jsem ráno teďka po cestě do rádia potkal u nějaký hospody, jak sedí na předzahrádce třeba 10 tak 13 letých lidí a říkám si, tak oni nečekají, se bude škola. Oni čekají, že je hospodské a jdem tam střelí na stůl. Tak pojďme hrát Charlie XCX, hezké ráno.
0: Hit

0: 6 hodin 5 minut. Tímhle jsme odstartovali úterní snídaní šampionu na Hit Radio. Krásné ráno. No jo, dneska uslyšíte asi od všech, ze všech směrů, že je 1. září a že děti se vrací zpátky do školních lavic a možná třeba vaše dítě jde právě dneska do školy úplně poprvé. To mě zajímalo, jestli si pamatujete vy váš první školní den. Co vy dva?
1: Já ještě dodám jedno zajímavé číslo, které zaznělo ve zprávách. Poprvé dneska usedne v lavicích zhruba 115 000 prvňáčků.
0: No to mi přišlo strašně moc, a takže porodnost klesá, to je hodně lidí.
1: Je to dost?
0: Představ si, že by těch 115 000 lidí přišlo třeba na nějaký mejdan společný.
1: Nebo koncert.
0: Nebo na koncert, takže možná by se mohla zahajovat příští školní rok třeba na Letný.
2: Ale zpátky k tvojí otázce. Já si pamatuju, jak si sedám do zadní lavice a máma je ve dveřích třídy a ukazuje na mě posunkama, ať si nesedám dozadu, ale ať jdu dopředu, ať dobře vidím a slyším a úplně mě jako vyhnala. A takže tohle si pamatuju a pak takový ty kornouty s těma bonbonama, to jsem měla taky. A nic víc.
0: Já jsem se trošku bál, že připomeneš tohle, protože to je pro mě dost bolavý místo, Jasmin. Já si totiž pamatuju, že jsem kornout neměl a všichni ostatní ho měli.
1: Já jsem ho taky měl.
0: Ty jsi ho měl, jo.
1: Ale to je jedna z mála věcí, kterou si pamatuju, jinak ten den mám docela v mlze.
2: Taky no.
0: Si pamatuju cestu do školy vlastně, my jsme šli pěšky, nebylo to úplně blízko, takže tu procházku si pamatuju. No, to mě bavilo, ta cesta, to jsem byl takový nadšený, zpátky se šlo hůř teda.
1: Tam mě potom příští rok a další a další.
0: Přesně. No tak začíná minuta šampionu za malou chvíli, tak by nás zajímalo, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete ze školního, z prvního školního dne vy.
2: Celkově po vás chceme věci tři, napište nám, kdo jste, odkud jste a ta jedna věc, kterou si pamatujete.
0: 777-937-777, to je číslo sem k nám, můžete nám to poslat SMS-kou a nebo přes WhatsApp, my k vám posíláme další muziku. Tohle je Cyril Stamlinen. Hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio, 10 minut po 6. Cyril Stamlinin. Hezké ráno. Tak jaká je ta...
1: To je Cyril, ne?
0: To je to Cyril, no já jsem... Já jsem taky říkal, že jsem řekl blbě.
1: Zpívá to s Metodějem.
0: Jsi možná měl vrátit do té první třídy, asi co? Ptali jsme se vás, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete z prvního školního dne. O tom je minuta šampionů, která startuje teď.
2: Lucka Plzeň brečela, když mamka odešla.
0: Andrea Praha, červená aktovka a byl rok 1977.
2: David Rokycany seděl v zadní lavici s kamarádem Filipem.
0: Jana Bruntálsko má v paměti, že všichni prvňáci dostávali Astry jako auta.
2: Verča České Budějovice nesnášela copánky, které jí udělala mamka.
0: Nikola Praha nechtěla sundat novou aktovku z Barbie.
2: Tomáš Brno sedí vedle kluka, se kterým se kamarádí dodnes.
0: Jana Praha byla zklamaná, že se první den neučili.
2: Eva z Bechyně dostali prej, jo, dosmejí prej na štvali, páči přijde strašně stará, jelikož si z prvního školního dne vůbec nic nepamatuje.
0: Aha, a taky tady ještě přišla zpráva od Jarmily. Ahoj, s Kornoutu si nic nedělejte. Za nás ho neměl nikdo, viděla jsem ho jen ve filmu Lucie postrach ulice a říkali jsme si, proč si to jako nese do školy. No tak ať si nesete do školy cokoliv, tak ať se vám tam dneska líbí. Tohle jsou Coldplay, hezké ráno.

0: Šarapa, Houdini a tohle je úterní hitrádio snídaně šampionů. Krásné ráno, 6 hodin 19 minut. Michale, jsme na David, to jsme my tři.
1: Pokud vám přijde, že natankovat za 2000 korun už je docela pálka, tak pozor, je tady řidič z Vysočiny, který zvládl tankování za 200 tisíc.
0: Tak to zlil mimo nádrž, ne? To se nevejde nějak, teda si myslím.
1: No, nepotřeboval k tomu ani kamion, nic, prostě natankoval, sednul do auta, nastartoval, odjel. Drobný problémek jenom, ta hadice byla pořád nádrž, takže on ji vzal s sebou, totálně zdemoloval ten výdejní stojan a škoda kolem 200 tisíc korun.
0: Počkej, ale tak jestli to můžu říct za sebe, tohle je moje noční můra, že vždycky, když odjíždím od stojanu po natankování, po zaplacení a i když vím, že jsem tu pistoli vytáhl logicky, tak když se rozjíždím, tak se bojím, že se mi to stane. Nemáte to taky tak?
2: Tak podle mě se to může stát jenom pokud to zacvakneš tu pistoli, že ti to jede samo, že jakoby nedržíš, protože jinak si vůbec nedodu představit, že bych to jako domáčknul a nechal tam, to nedá vůbec smysl.
1: Já hlavně, no.
0: No, počkej, tak ono se mu to asi natankovalo. Nechal to tam, ono to se to vycvaklo, on se rozjel a jak to urval, tak tam ten benzín asi prostě tekne všude kolem. Asi.
1: Já nechápu, že auto tě v dnešní době upozorní na všechno. Jseš unavený, jo, jedeš přes čáru, cokoliv, ale tohle se ti prostě stane.
0: Tak vlastně, tak vy máte auto na elektriku, že jo? Vám se to nestane.
1: Nám ne.
0: Vy byste vytrhli...
1: A taky jo, taky můžeš jako...
0: Vy byste vytrhli
2: taky můžeš,
0: ze zásuvky. No, ale pak ti nepřijde faktura na tolik, že jo? Když tam neteče ten prout, ne?
1: No dávejte si pozor, prosím vás.
0: Budeme rádi, když i dál budete trávit úterní ráno s náma. Khaled Selavý, také Eva Farná, vzpomeneš si. No a pro vás, řidiče, kdo třeba plánujete natankovat dneska, další aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
5: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
6: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
7: Máte snad něco lepšího?
6: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
7: Jo.
6: Elfline. To je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
7: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
6: Dovolenou tam netrestaj. A klidně vás hned zaměstnaj.
7: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
10: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
11: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
1: Konečně
14: konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Vyplatí se to.
15: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
16: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
17: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
18: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň. Na Rokycanské.
19: Jsem hrdina.
20: Co tady blbneš?
19: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
20: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
19: Vše na 211.cz.
20: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
19: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nově se pracuje v Plzni na Lochotíně. Opravovat se bude Sokolovská ulice, kde proto čeká dopravní omezení. Ubylo i parkovacích stání a ulice je navíc i částečně neprůjezdná.
22: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio

0: Kimiraj, krásné ráno z Hitrádia v 6.32 skoro. S vámi Michal Jasmin David a já David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Francie zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu. Od září se má postupně zvyšovat až na téměř 20 eur, tedy přes 480 korun za kus. Opatření míří především na velké asijské internetové platformy. Dětem dnes po dvou měsících končí prázdniny a začíná nový školní rok. Do lavic poprvé usedne zhruba 115 000 prvňáků. Na základní školy bude dál chodit přes milion dětí. Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca. Americká porota uznala vinným bývalého vůdce gangu, který podle obžaloby vraždu naplánoval a poskytl zbraně. Hrozí mu doživotní vězení.
0: To žura se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnému?
2: No tak dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
0: Tak kdybyste si ho chtěli připomenout, tak jenom, tak tohle je Elton John zrovna.
3: Ale s Tupacem.
0: A počkej, já tam pustil teda ukázku a on tam zpívá jenom Elton. Ale hele, když količku dáme, jsme v rádiu, času dost, jo, hele. A Tupacu, pojď, jdeme na to, oh.
2: Takový klasický americký 90-kový rap.
0: Jeden z nejúspěšnějších rapperů v historii. No tak pojďme si dát něco standardnějšího. Pojďme si dát Bitch. Cukr a Bitch. Meredith Brooks, hezké ráno.

0: 6.40. Krásné ráno z Itrádia, posloucháte úterní snídaní šampionů. Dneska je 1. září a podle kalendáře je start meteorologického podzimu, i když El Niño si o tom myslí něco jiného teda.
1: 10krát jsem ti řekl, že to je El Niño.
0: El Niño. A co jsem řekl? Niño?
2: Niño, jo.
1: No to jedno.
0: A to je takhle, myslím si, všichni vědí, o co jde. Jo. Ale zase mají snad brzo dorazit tropy, jsem včera čet, hlavně na jih Evropy, ale má to líznout, byla tam exemplárně vypsaná i Česká republika.
1: Teda, ano, jich Česka v pátek až 30 stupňů.
0: To je září. No ale teďka vlastně začíná takový to období, co si ráno oblečeš, odpoledne neseš.
2: To jo, no.
0: A protože co si vzít na sebe? Jako ráno se opravdu nabalíš, protože už není úplně jako
2: ráno. No, už je jako opravdu zima. Mě dneska zima zbudila dřív než budík, takže souhlasím, no.
0: Ale jestli teda dorazí řekni to dobře.
1: El Niño,
0: tak myslím, že jsme v suchu. Za chvíli další hity, Kamrad, taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
4: Ve čtvrtek bude mým hostem starosta města Domažlice Stanislav Antoš. Proč jsou Domažlice příjemným městem pro život? Jak to vypadá s bytovou výstavbou? A je pravda, že moderní kroje mají kapsičky na mobil? Nejen to uslyšíte v našem rozhovoru.
3: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
5: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
6: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
5: Kolik?
6: 949, málem jsem vzal dvoje.
5: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
3: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
4: Dobrá práce a skvělý tým?
5: Shape Corp v Nýřanech, je to realita.
4: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
5: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
4: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
5: Těšíme se na vás.
6: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!

0: nejlepší dopravní servis Bára Purkartová. Dneškem začíná nový školní rok a tak opatrně v blízkosti škol a mateřinek. Na silnicích se čeká zvýšený provoz, na který dohlédne i policie. Tak hlavně zavčasu sundejte nohu z plynu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Jaký je to pocit, že dneska vysíláte děti do školy? Asi parádní, co? Global DJs na Hit Rádiu v 6.51, krásné ránko.
1: Dneska slaví třicetiny jeden z největších českých symbolů a není to žádný zpěvák, není to žádný sportovec ani herec, je to Škoda Octavia.
0: Ikona českých silnic, takže Octaviečka slaví 30 let.
1: Ano.
0: Myslím si, že každý z nás někdy v Octavii seděl, nebo jí řídil, nebo jí dokonce vlastní, protože těch Octaviek jezdí teda v Česku spoustu.
2: No zajímavý na autech je, že na rozdíl od lidí, oni vlastně stárnou a zkrášlujou se, že jo? My jsme vlastně furt ten stejný model, akorát máme vrásky, zatímco ta auta jsou pořád obnovovaná a stále modernější a modernější.
0: To je vlastně pravda. A kdo si vzpomenete, kdo jste měl jedničkovou Octavku 1.9 TDI, ale a teďka ty majitelé už kybou hlavou a nesmrtelný auto, co? Nesmrtelný, ale když jste jeli s tím v klidu po dálnici, tak to dokonce umělo to palivo i vyrábět prostě, jo? Ty jsi dal nádrž prostě na nádrž do Chorvatska a zpátky a ještě ti prostě zbylo, jo?
2: Ještě jsi mohl odčerpat.
0: Ještě, ale ty jsi to musel vylejvat, protože s tím tam nevešlo, že jo? Ale taky to bylo vlastně nejlepší terénní auto, nebo pořád to je nejlepší terénní auto, protože firmní Octavie je nejlepší terénní auto. No tak vy, kdo v Octavce právě teď sedíte, tak můžete být pyšný, takže dneska 30 let, to je neskutečný. Tak pojďme na další hity, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a pokud v té jedničkové Octavce máte rádio, tak si to pořádně vosolte. Tak krásné ráno z Hit Rádia v 6.53.

0: snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze.
1: Hodně peněz.
0: A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofm+.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Rockstar Festival je zpět a s ním už 7. ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympic, Tomáš Klus, Bára Baziková, X-Cover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. O letošních prázdninách zemřelo při dopravních nehodách v Česku 99 lidí. Jde o nejvyšší počet obětí od léta 2021. Nejtragičtějším měsícem letošního roku byl srpen, kdy na silnicích zemřelo 57 lidí. Od začátku roku si potom dopravní nehody vyžádali celkem 277 obětí. Největším zdrojem stresu českých dětí je podle nového průzkumu školní prostředí. Škola a školní povinnosti představují významnou zátěž pro zhruba 6 z 10 dětí. Nejčastěji je trápí vztahy se spolužáky a učiteli, povinnosti nebo tlak na výkon. Téměř 2/3 dětí navíc nevědí, kam se v případě psychických potíží obrátit pro pomoc. Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok je podle analytiků překvapivě vysoký. Dosáhnout má zhruba 390 miliard korun a byl by druhý největší v historii Česka. Rychlejší zadlužování státu může podle ekonomů přispět k růstu úrokových sazeb. Domácnostem by se tak mohly prodražit například hypotéky a další úvěry. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: V Ostrově už se naplno rozběhla stavba biatlonového areálu. Bude v těsné blízkosti fotbalového hřiště a pokud to finance města dovolí, proběhnou letos obě stavební fáze. Biatlonové tréninkové centrum bude sloužit hlavně dětem od 8 do 15 let. Trénovat se tu bude jak se vzduchovými, tak i laserovými zbraněmi. A podíváme se taky na dnešní předpověď počasí. Na úterý pro celý západ Čech slibuje zpočátku jasno nebo skoro jasno. Odpoledne mraků přibyde na oblačno. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 21 a 24 stupni Celsia.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: My vám přejeme hezké ráno.
7: Krásný úterní ráno.
8: Snídaně šampionů.
6: 1. září 2026, s vámi my tři, Michal, Jasmin a David.
7: Ahoj.
9: Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Děti už pomalu asi balíte, možná už jste na cestě, tak zvládněte cestu. No a my vám posíláme další hity. Co vás zabaví v této hodině? Činasky, taky Rehab. Hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Rehab in my head na Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Chtěli byste si vydělat peníze jenom otevřením dveří, tak u nás tady na Hit Radiu to jde. Už brzo za vámi vyrazíme a celkem rozdáme 100 000 korun.
2: Vy se jenom musíte zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru. A jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna a otevřete.
0: No tak nám zamávejte, pozdravte nás a výhra je vaše, takhle jednoduchý to je. Tak kdo pak to zvoní, to zjistíte na Hit Radiu už od příštího pondělí až do konce září, každé ráno. Tak držíme palce, no a my vám posíláme další hity. Tohle jsou Rasmus in the Shadows na Hit Radiu. Hezké ráno.

0: Ladíte úterní Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, krásné ráno a dneska je potřeba být na silnicích velice opatrný, protože ano, první školní den a samozřejmě spoustu policejních hlídek v terénu.
1: Tak u policajti mají taky teďka 2 měsíce prázdniny a vracejí se jako do práce, jo, no, nebo k tomu
0: no to takhle, myslím si, že ten, koho chytli během prázdnin třeba za rychlou jízdu, tak asi nesouhlasí, že měli prázdniny, že se někdy vyskytli. No ale já nevím, vzpomínáte na to, když jste třeba šli první den do školy, když jste potkávali právě pány policajty na přechodech, já zdravil úplně všechny.
2: Je fakt, že na těch přechodech byli a vždycky nás jako pouštěli a stopovali ty auta, ať nás nechají přejít přes ten přechod. A bylo to vlastně hezký, já jsem je měla ráda, tyhle ty policajty.
0: To já taky, já jsem je zdravil ještě rád. Dneska, když tě pozdraví policajt, tak to většinou stojí třeba tak kolik? Tak 5 kilo, no? 5 kilo až litr, možná někdy i víc. Tak bacha na cestách, bacha na ty naše ratolesti, ať všechno dobře dopadne. U nás za chvíli na Hit Radio další hity, Eskitmem, Metr Žim a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní CZ.
14: Kolik konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. V prodejní neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Vyplatí se to.
15: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrní, dnes buďte na trase z Plzně směrem na Domažlice. Před Draženovem se pohybují silničáři. No a pozor taky na jižním Plzeňsku u Kasejovic, kde čekají stejné dopravní komplikace.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio FM+.

0: Antrix Golden v éteru Hit Rádia. Na cestě do práce, už i do školy pro někoho. A David pro nás takhle o 7:30 má...
1: Ranní update.
2: Tom Hardy překvapil fanoušky a vydal své první rapové album. Herec známý jako Bane nebo Venom na něm vystupuje pod přezdívkou Frankie Pulitzer. Rapu se přitom věnoval už jako teenager. 14-letá dívka z Klatovska strávila místo školy 9 měsíců v Egyptě. Zameškala kvůli tomu téměř 900 vyučovacích hodin a její matka teď čelí obvinění z ohrožení výchovy mládeže. Žena tvrdí, že se nemohli vrátit kvůli jejím zdravotním komplikacím. Kabát se připravuje na své největší turné v historii. Kapela už zkouší program, se kterým vyrazí na stadiony a velká koncertní místa. Fanouškům slibuje velkolepou show a průřez největšími hity své kariéry.
0: Kabátice je takový guilty pleasure mezi mladýma lidma, že já když řeknu, že je mám ráda, tak se tvářejí všelijak, ale já na nich vyrostla
2: všichni
0: třeba.
2: Všichni se tvářejí, ale všichni to poslouchají. Nejvtipnější je, když se potom k těm textům vracíš, třeba po 15 letech a říkáš si, jo, takhle vlastně mi to mysleli.
0: Tak možná je čas si právě dneska kabáty pustit a objevit ten správný význam toho textu. Za chvíli je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme startovní pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod v roce 2026 nebo 2027. Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a to právě teďka. Teď už Dan Bárta, On My Head na Hit Radio.

0: Dan Barta, On My Head v Eteru Hit Radia a na někoho z vás tady pořád čeká ta výhra.
1: Rychlá pětka.
0: Je to rychlá pětka s Urban Challenge, my pro vás máme startovní pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakoukoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027. Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet ten noční závod nebo tu klasiku přes den a vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku. Tak my už máme na drátě Barču. Baru, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ty, jak seš na tom se sportem obecně?
2: No, nic moc.
0: Nic moc, OK. Takže bereš to spíš jako takovou opravdu challenge i pro sebe.
2: Jo, jo, jo.
0: Tak jo, tak držím ti palce, zkusíme to.
2: Jasné.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Ve který zemi leží Barcelona?
2: Ve Španělsku?
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký měsíc je před prosincem?
2: Listopad.
0: Je to vončo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká světová strana je opak severu?
2: Jich.
0: Čtvrtá otázka. Jakou měnou se platí v Německu?
2: Euro.
0: Ano, a poslední otázka. Jak se jmenuje místnost, ve které se obvykle vaří?
2: Kuchyň.
0: Je to tvoje, Baru.
2: Super, úplně konečně jsem něco vyhrála.
0: Je to poprvý dneska, je to premiéra.
2: Je to po dlouhé době nějaká soutěž, na co jsem vyhrála.
0: Super, no tak moc gratuluju. Ty víš, koho by si vzala sebou, protože vlastně jste 4. Ty lístky máte 4 teďka vyhraný, tak kdo to bude? Už nad tím přemýšlíš?
2: Nejspíš můj chlap a ještě ségra s jejím chlapem.
0: No tak jo, tak taková párová terapie. Tak jo, tak moc gratuluju, měj se krásně, vydrž mi na drátě a užijte si závod.
2: Děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Dáváte si úterní Hit Radio, tohle je snídaní šampionů a One Direction, krásné ráno.
1: Zeptám se vás dneska takhle ze začátku, jste šťastný?
0: Jako s čím? Záleží s čím?
1: Ne, tak obecně, jako řekli obecně. Byste na první dobrou, jsem šťastný člověk.
0: No to si, asi jo.
2: Já se zeptám manželky.
0: David musí být šťastný vlastně, taky mi to napadlo. A proč se ptáš? Takhle, ty jsi šťastná?
1: Já jsem šťastná. Jestli vy ne, tak možná nemusíte měnit práci, partnera nebo odjíždět někam na Bali, hledat sebe sama, ale možná si jen musíte nařídit budík o hodinu dřív, protože právě ranní vstávání má být podle expertů jeden z receptů na největší spokojenost. A tak si říkám, že my a vy, kdo nás ladíte takhle brzo, bychom měli být opravdoví experti.
0: Že ranní budík je recept na to být šťastný, jo?
1: Pro je to lepší, než ponocovat, no.
0: No, já si myslím, že lepší je se vyspinkat bez budíku, když se probudíš jako sama od sebe, jako přírodně teda, jo?
2: Taky bývám o víkendu šťastnější, že jo? Vystávám pozdě.
0: Jo, jo. Možná neposlouchají šéfové teďka, no.
1: No tak hele, návod na to máte, na to štěstí. Jak s tím naložíte, to už je na vás.
0: Dobře, takže my musíme být teďka podle toho, co jsem řekla, šťastný. No tak, pokud šťastný třeba nejste takhle po ránu, tak za chvíli vám to spraví muzika Imagine Dragons, taky Offenbach a Norma Jean Martin a přihodíme i aktuální dopravu. Tak hezké, šťastné úterní ránko.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.

0: mát stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zveme vás na otevření kulturního domu v Třemošné, a to ve středu.

0: Přemožná.cz a na Facebooku.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovánek.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
8: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
9: Potřebujete se ihned spojit s lékařem? Nechcete vysedávat v čekárně, než na vás přijde řada?
10: Další, prosím.
9: A chcete ušetřit cestu a čas? Pak je tu pro vás online pohotovost Plzeňského kraje. Z pohodlí domova se spojíte s naším atestovaným lékařem a to nejpozději do 30 minut. Online pohotovost Plzeňského kraje je tu pro vás non-stop 7 dní v týdnu a službu můžete využít odkudkoliv. A to nejlepší pro obyvatele Plzeňského kraje je zcela zdarma. Teď už stačí jen zajít na pohotovostpk.cz a máte lékaře v kapse.
11: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. K vážné nehodě došlo v Tachově. Dávejte si pozor v Plzeňské ulici u odbočky do Oldřichovské, kde jsou v sobě dva osobáky. Kvůli zranění jsou na místě teď i záchranné složky.
12: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
13: To jen se zeptej tatínka.
14: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
16: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionů, taky Imagine Dragons. Už za několik málo okamžiků zazvoní u někoho z vás, nebo pro někoho z vás možná úplně poprvé, to se bavíme o vás, milí prvňáčci, no a pro vás starší, no škola, no, je to tady. Je to tady, ale takhle, máme pro vás super zprávu, ať nejsme poslové těch jako špatných, a to, že už se jenom 304krát vyspíte a jsou tady další letní prázdniny.
1: Hlavně teda do té doby vás čeká ale celkem dost záchytných bodů, jo, protože první volno je už za 4 týdny, 28. září je svatý Václav.
0: Počkej, to je pondělí vlastně, takže to máme volno i my dospěláci. To tady nebudem.
1: Potom podzimní prázdniny, letos ve čtvrtek a v pátek 29. a 30. října, takže to máte krásných 5 dní volna.
0: Jasně.
1: Vánoční prázdniny, že jo, pololetní, velikonoční, pak už je 30. červen a konec školního roku.
0: A jsou tady další prázdniny. Hele, když tady koukám, kolik to volna toho bude mít, tak hele, buďte v klidu, vy tam vlastně ani prakticky chodit nebudete. Hezký ránko.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
2: Když život prudce zastaví...
3: Zase jsem jí našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Studenti už nemusí zdravotní pojišťovně hlásit, že pokračují ve studiu. Od letošního roku tuto povinnost převzali střední a vysoké školy. Pojišťovny ale doporučují studentům ověřit, že je škola skutečně nahlásila. Jiná pravidla nadále platí například pro studium v zahraničí. Ruský prezident Vladimír Putin se podle zdrojů blízkých Kremlu obává o svou bezpečnost v případě neúspěchu ve válce na Ukrajině. Za svůj minimální cíl má považovat ovládnutí celého Donbasu a v minulosti měl údajně prohlásit, že jinak ho oběsí. Podle zahraničních médií se proto během léta rozhodl konflikt dál eskalovat. Září by mělo v Česku přinést převážně nadprůměrně teplé počasí. Nejteplejší bude zřejmě hned první týden, v pátek může být na jihu až 30 stupňů. O víkendu se potom po přechodu studené fronty mírně ochladí. Celý měsíc má být spíš sucho, srážky budou průměrné nebo podprůměrné. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Parkování v Plzni na Lochotině bude levnější. O místa v novém parkovacím domě v Sokolovské ulici není zájem, a proto město sníží cenu. Za 24 hodin motoristé zaplatí 40 korun, za celý měsíc pak 1250. Non-stop vyhrazené stání na jeden rok vyjde na necelých 14 000 korun. No a co nám na první den nového školního roku slibuje předpověď? Na západě Čech dneska bude zpočátku hlavně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne pak přechodně i oblačno. Naměříme mezi 21 a 24 stupni Celsia.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Krásné ráno.
11: Krásný první září.
14: Teda my vám musíme zatleskat, protože je chvíli po osmí, vy jste to zvládli, hele, děti vypakovaný z baráku, děti ve škole, vy v práci a jsme tady společně, tak to můžeme trošku rozjet, ne? Trošku přivostřit.
15: Jo, jo.
14: No tak přivostříme aspoň muzikou. Co vás zabaví teď na start další hodiny? To jsou parádní hity Walk the Moon, Shut Up and Dance. Krásné ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: Ladíte úterní Hitrádio, tohle jsou Jeleni, chvíli po osmé, krásné ránko.
1: Máme tady důležitou zprávu pro všechny maminky, protože dneska máte oficiálně povoleno se na všechno vykašlat, jo. A neříkám to já, říká to svátek v kalendáři, protože dneska je oficiálně den líných matek a jeho smysl je úplně jednoduchý, připomenout vám, že se svět nezboří, když prostě nic neuděláte dneska, no.
0: Já tomu nerozumím, prostě každá blbost má svůj svátek, co?
2: Existuje vůbec něco jako líná matka?
0: To si myslím, že ne, že to je, je to oxymoron, abychom řekli tady.
2: No. Jsem o tom nikdy neslyšel.
0: Já jsem o tom nikdy neslyšel.
1: To máte, pánové, pravdu, ale právě možná bychom si to my ženy mohli dovolit, že jo? Takhle, je 1. září, je to asi těžký si to dovolit zrovna dneska, nevím, proč to načasovali na dnešek.
0: Ale existuje ten svátek, nebo jsi to vysněla ty ve svý hlavě jenom?
2: Jsem to takový línej otec, to si umím představit.

0: Hity, Hit Radio, Welshly Arms, krásné ránko. Jestli se letos ještě chystáte do Itálie na dovču, tak pro vás máme cestovatelskou radu, kterou v žádném průvodci nenajdete. Hlavně si dojděte včas na toaletu, protože jinak můžete zaplatit za jedno čůrání v přepočtu 86 tisíc korun.
1: Za čůrání?
0: To se stalo dvěma mladým Italům a za to, že si ulovili do moře, dostali pokutu 86 tisíc korun. Takhle, ono by to bylo zadáčo, kdyby u toho neviděli karabiněry, jo? Ale za 8, co pořídí za 86 tisíc korun dneska?
1: Tak nějakou ojetinu už asi, jo, nějaký auto třeba.
0: Jasně.
2: Třeba zrovna tu oktávku.
1: No, jsme se bavili
0: o té oktávce. Nebo třeba, já nevím, all inclusive zájezd na Maledivy, no. A nebo za to máš prostě jedno rychlý čůrání do moře, jo? Hele, priority, priority.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
4: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
7: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
8: Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE z praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 tisíc, plat až 50 tisíc a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
13: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče. Klikněte na radovánek.cz.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá doda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
16: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitelé. Stejně jako vy, mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle. Ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového. Protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal Farka.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Domažlicku. Pozor u obce Rybník, kde sjelo osobní auto mimo vozovku. No a opatrně taky v Tachově, kde se vážná nehoda dvou osobáků řeší v Plzeňské ulici.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio FM+.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, jeho Beautiful Things na Hit Radio. No a jaký krásný věci si pro nás připravil David, na to se pojďme podívat.
2: Ranní update.
3: Ve Velké Británii začal prodej solárních panelů, které stačí zapojit do zásuvky, jsou levnější než klasické střešní panely a instalaci zvládnou domácnosti bez elektrikáře třeba na balkoně. Ročně mohou na elektřině ušetřit v přepočtu až kolem 3000 korun. Hudebních festivalů v Česku přibývá. Od roku 2022 jich v evidenci přibylo více než 100 a růst táhnou hlavně menší regionální akce. Letošní sezona by měla počtem festivalů minimálně dorovnat loňský rok. Nové chytré hodinky od Google mohou upozornit na riziko cukrovky. Po delším nošení dokážou sledovat trendy v inzulinové rezistenci. Nová funkce má uživatele také motivovat ke zdravějšímu životnímu stylu a může pomoct při hubnutí.
1: Já nevím jak vy, ale já mám k těmhle těm hodinkám obecně zvláštní vztah, že občas mě to chytne, jako měřit si kroky, kalorie, stáří srdce, regeneraci, všechno možný. A pak mě to vyděsí a zase to nedělám třeba rok.
3: Je takový symbolický, že o tom mluvíme zrovna 1. září. Všichni nebo většina dospělých už je ráda, že vypadla ze školy, ale pořád máme na ruce toho učitele, který nám říká, tohle si můžeš dát, teďka začni chodit a tak dále. No?
1: No, to je fakt. Tak prosím vás, ano, je 1. září. Tak nás buďte, až to skončí, jo. Tady jsou

0: Gaga, The Dead Dance, tohle je úterní hit rádio Snídaně šampionů.
1: Občas se stane, že filmy a seriály přispějou k rozvoji turismu, ale nemusí to být jenom filmy a seriály. Někdy stačí i pouhý song a přesně to se stalo v Portoriku, kdy se to povedlo po megahitu Despacito. Určitě znáte ten hit.
0: Chtěl jsem říct, a tě necháš hádat, počkej, Despacito, spočkej, slyšeli jste to, Davide, slyšel jste někdy Despacito?
2: Já asi ne zatím.
0: Asi ne? Počkej, co to je za pečka? Já to tady zkusím najít v systému, počkej, Despacito. Despacito.
2: Ne, neznám.
0: No a co se teda stalo?
1: Tak prosím vás, po tomhletom songu turismus údajně vyskočil o 50% díky jedné písničce. A já si říkám, jestli bychom se teda my Češi nemohli taky snažit, protože pak sem nikdo nechce, když tady máme blbým věku a venku je na nule a málo tančím. To je úplně depkařská země.
0: Přesně, já si myslím, že bychom měli udělat teda něco pozitivního.
1: Totálně.
0: Totálně. Za chvíli Kygo, Zach Abel, For Life tady na Hit Radio a my vám přejeme krásné ráno.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích?
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firma na zážitky
13: CZ.
15: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Vyplatí se to.
16: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
20: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
14: prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
21: pak hrnky,
14: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
21: škola volá.
22: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
23: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. I took the long road across the ocean.

0: I 9 minut před 9 hodinou posloucháte Hit Radio, tohle byl Xindl X, cudzinka v tvojej zemi. A když nás jakožto cizince přivítáte u vašich dveří, tak vám to může pěkně vydělat.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzo za váma Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se jenom zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru, jo? Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout třeba do kukátka nebo z okna, případně otevřete rovnou dveře, zamávejte nám, pozdravte nás a je to vaše, takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září, navštěvovat vás budem každý pracovní ráno až do 25. září, takže držíme palce a utíkejte se na web Hit Radia registrovat. Teďka už Rihanna, Calvin Harris, We Found Love na Hit Radio, tak krásný ráno.

0: Rixton, Me and My Broken Heart. A to je od nás pro dnešek všechno. My děkujeme za další společný ráno. Někdo máte za sebou možná první školní den, ať už váš nebo vašich dětí. Možná i první den v nový práci, jo, kdo ví. No a nebo je všechno při starým a tak to snad i zůstane. A zítra se tu zase sejdem. Takže děkujem a zítra v 6 tady.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nádherná, jak už říkala Jasmín, školní úterý vám přeje Séteru Hit Rádia FM plus 2 minutky před 9. Bára Plinselner, no a my jdeme na nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrní buďte na doma Žlicku, u obce Rybník je totiž nehoda osobáku, který vjel do příkopu. Další komplikace je na D5, a to z Rozvadova na Prahu, 28. kilometr a bourala tady dodávka s osobákem. Jdeme i do Karlových Varů, a to do ulice Dubová, kde je nehoda 2 osobáků. No a dneska hlavně opatrně taky ve městech a obcí u škol, protože v těchto chvílích je všude vyšší frekvence dětí, tak na to myslete. No a kdyby bylo něco dalšího, pište na náš WhatsApp informace, a to na 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jenom hity. Hit Rádio.
2: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už v tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v Plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dětem v základních a středních školách začíná po 2měsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků. Děti v základních školách oproti minulému roku ubude, přesto by jich nadále mělo být více než 1 000 000. Zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku odložili rozhodnutí o hale, v níž by měla působit společnost Amazon. Místní samospráva a obyvatelé se výstavby obávají kvůli nárůstu už teď frekventované dopravy. Rozhodnutí má padnout na dalším zastupitelstvu 17. září. Pražský městský soud dnes projedná odvolání SPD proti 3 milionovému peněžnímu trestu za kontroverzní předvolební plakáty. Podle nepravomocného verdiktu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti. Obžalobě čelí také šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. No a Jakub Menšík, Dalibor Svrčina a Kateřina Siniaková se stali dalšími českými tenisty, kteří postoupili na grandslamovém US Open do 2. kola. Menšík, který v New Yorku oslaví 21. narozeniny, postoupil do 2. kola US Open i při své 4. účasti.
0: Jdeme na počasí, dneska polojasná obloha, popolední nám začne oblačnosti přibývat, ale žádný drámo, protože k večeru se začne zase krásně vyjasňovat. Teploty mezi 21 až 24 stupni Celsia, pršet by nemělo, tak až vezmete školáky někam na pohár, v klidu můžete napřed zahrádku.
1: Hit Radio FM Plus.
0: Je to tak, první školní den si zaslouží taky nějakou pořádnou a skvělou muziku, tak to jdeme teď odstartovat. Damiano David.

Ezaus, Love Tonight na Hit Radio FM Plus 9 hodin a 13 minutek. Tak co rodiči školáku, už jste to rozdejchali. První školní den je tady, no a s ním i pár změn, který je dobrý vědět. Třeba takový prvňáček, ten už letos poprvé nemůže propadnout. Takže jestli máte doma malýho školáka a bojíte se, že když mu úplně nepůjde čtení, psaní, anebo třeba matematika, bude si první třídu muset dávat znova, tak rozhodně no stres, teď už ne, nemusí. Prvňáček normálně musí postoupit do druhý třídy. A za mě tohle je docela fajn, protože se vyhneme dlouhodobému stresu z té první třídy a pak se to rozštípne až o ten ročník dál. A ještě jedna věc, vlastně ve třídách, kde je alespoň 15 prvňáků, bude od letoška automaticky nárok na asistenta pedagoga. A tak to bude i v dalších třídách. No a pak je tady ještě jedna věc a to je, že angličtina stále není povinná od první třídy. Takže nádech, výdech, žádný stres. Pokud vaše dítě dneska neumí hello, my name is, vůbec se tím nezaobírejte. Dneska úplně stačí, když ví, kde má třídu, pozná paní učitelku, no a večer doma najde aktovku. Prostě pohoda, stejně jako od kabátu. Užívejte.

0: Faded Love a Leony na Hit Radio FM+. Máme 9 hodin 22 minut a je 1. září. Takže mě zajímají nejenom děti dneska, ale i vy rodiče. Kdybyste mohli ve škole změnit jednu jedinou věc, tak co by to bylo? Míň domácích úkolů, žádný známky, nebo víc pohybu a míň sezení, pozdější začátek vyučování, nebo zrušení prázdnin, naopak natažení prázdnin, anebo byste stejně jako já okamžitě vrátili do školní jídelny třeba uho. Protože ve školní jídelně u nás na Plzni jihu třeba uho už vůbec neznají, co je, ale já jí milovala. Já vím, že někdo je úplně ten protipol, že jí nemohl ani cítit, ani vidět, ale uho s bramborem nebo další týden prostě zase uho s rejží, ježiš, já to milovala. Co ale jsem nesnášela, tak to byla mlíková polívka. Jako to fakt ne. Takže pojďme si napsat klidně na WhatsApp 720 870 237, co byste ve škole změnili, kdybyste měli tu moc. Jestli stravu, anebo prostě cokoliv jinýho. A klidně rodičové zlatí můžete napsat i vy všichni, kdo už opravdu, jak se říká, v uvozovkách jste za zenitem, stejně jako já, když si opravdu vzpomenete třeba na ty devadesátky. Pojďme do toho, pojďme si zaspomínat a pojďme napsat, co bychom změnili, kdybychom teď měli tu moc v roce 2026, anebo klidně naopak, hele, co bychom vrátili. Jdeme na to.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofm+.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Dobrá práce a skvělý tým?
11: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
10: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
11: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
10: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
11: Těšíme se na vás.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Skvěle předělaný cover od Disturbed, The Sign of Silence na Hit Radio FM+. 9 hodin 34 minut, tak to je aktuální čas a já jsem se před chvilkou ptala, co byste změnili, když byste měli tu moc a byli ve škole, a nebo co byste tam vrátili. Napsala Jiřina z Doubravy. Ahoj, já bych změnila přístup učitelů, jsou to chudáci a nemají žádný práva. No a pak napsal Petr, vrátil bych svačiny do škol, termix, mlíčka a zrušil bych tuhle digitální dobu. Petře, já bych normálně na ty mlíčka ale úplně zapomněla a teď se mi to vybavilo, že jsme je fakt dostávali, ty blaho. Díky za to normálně, vzpomínka jak fík. A když jsme u toho jídla, tak co školní jídelna? Aha, takový uho, to už jsem trošku načla dneska, univerzální hnědá omáčka. Za mě jako jo, já ji fakt měla ráda. Já vím, že to není úplně optimální. Taková mlíkovka, to fakt jako ne. Mm-mm. A co vy? Máte nějaký to jídlo, na který máte nějakou tu vzpomínku? A třeba traumatizující, anebo naopak, který si třeba dáte s chutí, že si zavzpomínáte na to, když jste byli v té třetí, čtvrtý třídě. Pojďte, sem s tím ještě. Interakce 720 870 237. Ať tu školu dneska pořádně oslavíme. A teď další muzika. Sugar Babes, Round Round.

0: Skvělý úterní dopoledne vám přeje Hit Radio FM Plus a Bára Plincelner. Máme 9 hodin a 43 minutek a je tady první školní den a tak vzpomínáme i my, pracující a dospělí, jaký to v té škole bylo. Někdo by do škol vrátil uho, tedy univerzální hnědou omáčku. Já? Třeba. Taky posluchač Petr zase mlíčka a termixy. Někdo by uvolnil více ruce učitelům v rámci morálky, ale taky bývaly dřív pomůcky, který už tak běžně nevidíte v té aktovce. Samozřejmě k dostání jsou, ale není to úplně standardem. Takovej inkoust, že jo, který byl úplně všude. Já jsem vždycky chodila modrá, hlavně to nešlo moc s oblečení, jako bílá lepící pasta, vzpomínáte, nulátko, klasický zmizík se svojí naprosto specifickou vůní. Taky piják a svačina, jenom tak v ubrousku, kterou když jste si o velký přestávce začali dávat, tak ten papír se vám nalepil na ten chleba, nebo ten rohlík a vůbec to nešlo sloupnout, ty blaho. Ježíš, to mě tak vytáčelo vždycky a ta mamka mi to dělala furt a furt, i když jsem jí prosila. No nic jiného nemáme, prostě máme jenom tohle. A, tak já vždycky tak to dej do alobalu. Ne, prostě, měla jsem to stejně v tom brousku. Ježíš, to byly prostě hezký časy, co?
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky...

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz
2: M plus H.
3: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
4: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
5: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
6: MHCZ.
4: Už 30 let.
7: Jsem hrdina, jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penaltě.
13: Už nespadne, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
17: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
18: Zase lítáš v oblacích.
19: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
18: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
19: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
18: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
19: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: parádní úterní dopoledne vám přeje z Hitrádia FM Plus Bára Plinselner. Máme těsně před 10. dopolední a vy se za chvilku dozvíte, že vědci ze Západočeské univerzity sklízí další úspěch. Jaký, tak i o tom budou zprávy. Teď už je tady ale nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor si dávejte u Gdyně, a to konkrétně z obce Pláně na Všeruby, kde je nehoda dvou nákladních aut, tak místem rozhodně nohu z plynu. Z obce Dobřích na Mirošov na Rokycansku, tak tam si dávejte taky pozor. Tady osobák narazil do pevné překážky. No a došetřuje se nehoda taky v Karlových Varech, a to v ulici Dubova, kde je ťukanec dvou osobních aut. Takže na to taky bacha, no a dneska opatrně určitě v blízkosti všech škol, protože máme první školní den, sice už nám skončil a většinou je to první jenom vyučovací hodina, ale může tam být pořád všude zhluk spousty dětí, tak na to myslete. A kdyby bylo něco dalšího, pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
6: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle dat na webu státní organizace Cermat se k němu přihlásilo 7270 žáků, meziročně méně. Celkem půjde ke státním maturitám letos na podzim přes 10,5 tisíce žáků, méně než loni. Novou robotickou pomůcku, která pomáhá při rehabilitaci pacientům po operaci nebo úrazu koleního kloubu, vyvinuli vědci Západočeské univerzity. Zařízení pomáhá s pohybem kolena, stabilizuje ho a zároveň sleduje mozkovou aktivitu pacienta. Prototyp teď čeká na certifikaci. České dráhy mají ode dneška novou šéfku. Funkce generální ředitelky a předsedkyně představenstva se oficiálně ujímá Lenka Hamplová. Ta nahradila Michala Krapince, který se po dohodě s dozorčí radou rozhodl v minulém týdnu skončit. Hamplová je první ženou v čele podniku. No a pětice českých tenistek dnes uzavře program prvního kola US Open. Na newyorském Grand Slamu čeká premiéra v hlavní soutěži Nikolu Bartůňkovou, Dariu Vičmanovou, Lucii Havlíčkovou a Gabrielu Knudsen. Po druhé ve Flushing Meadows se představí Tereza Valentová.
0: Dneska polojasná obloha, popoledni nám začne oblačnosti přibývat, ale žádný drama to nebude, protože k večeru se začne zase vyjasňovat. Teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia, pršet by nemělo, takže jestli dneska bude nějaký společný oběd na zahrádce, ať už u vás doma nebo v restauraci, úplně v klidu a s přehledem.
8: Hit Radio FM Plus.
0: No a my jdeme tu 10. dopolední otevřít další skvělou muzikou. Posílám Pink.

parádní rytmy španělštiny nám přinesl do éteru Hit Rádia FM Plus Luis Fonsi a taky Demi Lovato. Máme 10 hodin 12 minutek a kromě toho, že je dneska první školní den, tak je taky den psaní dopisů. A to je dneska vlastně docela zajímavá disciplína, protože ruku na srdce, kdy jste naposledy vzali papír, tušku a někomu fakt napsali dopis? Dřív to byla naprosto úplně normální věc, bez který by to vlastně vůbec nešlo. Komunikace jinak neexistovala, když jste byli od sebe dál jak třeba 10 kilometrů, že jo? Ale sedli jste si někdy a napsali opravdu jako dopis? Teď čertve Messenger, žádná hlasovka, žádný viděno před třema hodinama, vůbec, jo? Žádný e-maily, SMSky. Já fakt myslím klasiku. Obálku, nalepit známku, volíznou čup a psát, ty bláho. A teď mě napadá jedna věc. Jestli byste to vůbec ještě zvládli, to vím, že jo. Ale psacím písmem, který jsme se učili právě v první, v druhý, v třetí třídě. Krasopis pěkně, protože na to se hrozně lehce zapomene, že jo. A já mám pocit, že kdybyste právě teď po někom chtěli ručně napsaný dopis a hezky psace, tak možná z toho bude fakt luštění, že vůbec nebudeme vědět ten obsah samotný. A mimochodem, taká táborová sezona, ta je sice definitivně za náma, ale na druhou stranu, vzpomínáte si vy, my lidi z 80. a 90. narozený, no ježiš, my jsme si vždycky psali o ty peníze, které nám z toho tábora vždycky došly, tak jsme posílali našim, pošlete ještě nějakou korunu. Tak to byl možná nějaký ten poslední dopis. Vlastně ne, já jsem totiž ještě psala bývalýmu partnerovi, protože mě nikdy neposlouchal, když jsem mu něco říkala, tak jsem si vždycky řekla, dobře, tak já mu napíšu, ať to vidí černý na bílým a konečně mu to dojde. No, nedošlo, proto je to bývalý partner. Takže pokud někdy budete psát nějaký dopis, tak hlavně to padne na úrodnou půdu. Hele, a teď je zrovna Eva Farná na ostří nože, to se docela hodí. Tak prima úterý.

0: Právě nám doznívá David Guetta a Sam Smith a jejich Dangerous. A vám dělá parťáka k úternímu dopolední Hit Radio FM Plus a taky Bára Plimcelner. Máme 10 hodin a 24 minutek k tomu a já mám pro vás jedno takový malý, no co malý, vlastně takový už skoro ani to není malý tajemství. Protože jestli jste si v posledních měsících všimli, že nám po Plzeňském kraji přibývají místa, kde se člověk prostě musí zastavit, vytáhnout telefon a udělat si fotku, tak vězte, že zítra přibude další. O čem mluvím? No o selfie pointech Plzeňského kraje a Hit Rádia FM+. Ty nádherný dřevěný lavičky ve tvaru srdce. No, zatím máme místa, jako je Klenčí pod Čerchovem, taky kousek od Nečtin, taky u Mladýho Smolivce a na nádherném místě s výhledem na Žinkovi. A zítra se stěhujeme do Konstantinových lázní. Právě tam totiž společně slavnostně odhalíme další fotopoint, tentokrát znovu ve tvaru srdce. Jinak to ani neumíme, protože máme srdce, který hraje pro západní Čechy, že jo? No a protože já samozřejmě nemůžu takový věci chybět, tak budu přímo na místě a společně s hejtmanem Plzeňského kraje Kamalem Farhanem zítra všichni společně odhalíme tuhle krásu a samozřejmě, že se spojíme s Bárou Škrybovou živě i do studia. Takže jestli jste v Konstantinových lázních nebo z okolí, určitě budeme nesmírně rádi, když dopoledne úderem třeba 9:30 dorazíte taky. A koukejte po srdci, my teďko úplně neřekneme, kde ještě je. To se dozvíte až zítra, ale já si myslím, že půjdete za davem. A jestli tam nebudete, vůbec se nic neděje, a protože my vám ho samozřejmě ukážeme. A možná vám rovnou i poradím, kam vyrazit na další výlet, protože těch krásných míst v našem kraji je pořád dost, ale hlavně pátý srdce za sebou, pokud jste sběratele, no tak to musíte mít co nejdřív.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem starosta města Domažlice Stanislav Antoš. Proč jsou Domažlice příjemným městem pro život? Jak to vypadá s bytovou výstavbou? A je pravda, že moderní kroje mají kapsičky na mobil? Nejen to uslyšíte v našem rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+.
3: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
4: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
5: Rockstar Festival je zpět a s ním už 7. ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympic, Tomáš Klus, Bára Baziková, X-Cover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj. Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Co to zas popájskuje za pikle?
14: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
15: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovánek.cz.
16: Konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tiršenreuthu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreuthu. Vyplatí se to.
17: Nábytek Gleisner. U nás jste doma. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons nás navštívili na 4 minutky, pěkně na návštěvě Hitrádia FM Plus v 10 hodin a 37 minutek. Tak pozor, dneska začíná podzim, teda počkejte samozřejmě, než začnete uklízet grill a vytahovat svetry. Já to samozřejmě musím trošku upřesnit, abyste si nemysleli, že se ta Plyn Celner úplně zbláznila. Dneska totiž začíná meteorologický podzim a ten má tak trošku jiný pravidla než podzim astronomický. Meteorologové si tak trošku řekli, docela jednoduše vlastně, nebudeme čekat, až se Země a Slunce a všechny ty vesmírné věcičky přesně srovnají a vezmeme prostě 3 celé měsíce a hotovo, ať se nám všechno dobře počítá. Takže meteorologové takhle podzim mají už v září, říjnu a listopadu. No a přesto vlak nejede, takže meteorologům to pomáhá hlavně při porovnávání počasí a klimatických statistik, protože všechny ty roční období rozdělený takhle hezky jsou vždycky po 3 měsících, takže 12 děleno 3 rovná se 4. Jaro, léto, podzim, zima. Takhle jednoduchý to je. No a pak je tady ten astronomický podzim a ten začíná až kolem 22. nebo 23. září. Letos připadá na 23., protože to je podzimní rovnodennost. Takže jednoduše, meteorologové si podzim prostě odškrtli už dneska, no a astronomové si ještě skoro 3 týdny počkají. A vy se můžete rozhodnout podle sebe, jestli máte radši podzim, tak už říkejte, že je ode dneška podzim. A pokud radši máte léto, tak si počkejte do toho 23. a máte prostě ještě léto. Tak.

0: 10 hodin 46 minut je aktuální čas na Hit Radio FM Plus a jestli jste si užili letos léto pod širým nebem, mám pro vás ještě poslední dva filmové večery v Plzni. Kam vyrazit? Pokračují nám totiž plzeňský filmový večery, no a zítra, tedy ve středu 2. září, se můžete vydat do Kafe Smetanka na film Milost. Začíná se tentokrát už ve 20 hodin. No a úplně poslední promítání celého festivalu bude v sobotu 5. září v Červeném Hrádku, kde se od 8 večer bude promítat film Po večerce. A ještě jedna věc, kterou bych velmi ráda zmínila. Včera jste totiž mohli vyrazit do Lochotínského amfiteátru na film Někdo to rád v Plzni. On byl úplně gratis a bylo to fakt jako naprosto skvělý. A ráda bych se zeptala, jak se vám líbilo, protože tahle projekce byla speciální nejenom tím, jak byla obrovská, ale hlavně samozřejmě tím, že ten film byl zasazený vlastně přímo do západočeské metropole. Plzeňský filmový večery jsou vůbec krásná kombinace filmů a míst, kam byste možná ten filmový večer úplně normálně nedali. Takže pivovar, galerka, selský dvůr, park a nebo právě zmíněný amfiteátr. Takže my se budeme těšit zase na příští rok, ale ještě nás ty dva filmy, to promítání čeká. Takže nebudeme předbíhat a jestli ještě jednou nebo dvakrát chcete, tak deku sebou film a trošku toho letního čerstvého vzduchu. To je značka Ideál. Tak určitě vyrazte a kompletní program, tedy pokud ještě chcete na ty dvě projekce festivalfinale.cz, mrkněte.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
2: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodejna iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
3: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
4: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
9: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
10: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
4: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Go Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
5: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
6: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: 10 hodin 59 minutek, takže 11. hodina na spadnutí a my máme spoždění a nezastavujeme. Jdeme rovnou plynule přejít na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. A tady se nezdržíme, protože všechno, co jsem vám vyprávila, už je odstraněný a nám se jezdí po západu českých silnicích jako po másle. Samozřejmě nepočítáme dlouhodobý uzavírky a taky práce na silnici, ale myslím tím dopravní nehody, které byly odstraněné. Takže sláva hurá výletu. Pokud byste přece jenom o něčem věděli, tak pište na náš WhatsApp informace 720 870 237.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
2: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok. Freeport, jen 10 minut od Znojma.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shop roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Myslivci mohou od dnešního dne lovit kachny divoké. Sezóna lovu potrvá do 30. listopadu. V uplynulé myslivecké sezóně, která trvala od loňského dubna do konce letošního března, ulovili myslivci přes 181 tisíc kachen divokých. Jejich úlovky ale dlouhodobě klesají. Nové venkovní víceúčelové hřiště začalo sloužit u základní školy Krušnohorská na Růžovém vrchu v Karlových Varech. Po více než roční opravě za téměř 20 milionů korun nahradilo dožilé sportoviště. Využívat ho budou moci nejen žáci školy, ale i veřejnost a sportovní kluby. Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že nevylučuje přehodnotit neutrální postoj USA k Falklandským ostrovům. Falklandy neboli Malvíny jsou souostroví v Atlantiku, které dnes patří pod britskou správu. Ale činí se na ně nárok také Argentína. Jejíž prezident Javier Milei je Trumpův blízký spojenec. No a české basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii. Češky se představí na mistrovství světa po 12 letech.
0: Mrkneme taky na oblohu, dneska polojasno, popolední nám začne oblačnosti přibývat, ale dneska se nám zase začne potom k večeru vyjasňovat. Teploty do 24 stupňů Celsia a pršet by nám dneska nemělo, tak toho můžete i využít, ačkoliv to vypadá na zataženo. Ani přehánky tady nemám napsaný.
5: Hit Radio FM+.
0: No jo, a my spolu v téhle hodině upečeme místo oběda další muziku a začneme hezky peprně právě teď. Timberg. Hit Radio.

0: One Republic na Hit Radio FM Plus v 11 hodin a 13 minut. Ťuk, ťuk, kdo je tam? Prachy.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, pojďme si vysvětlit, jak vlastně funguje naše nová hra, kdo pak to zvoní, protože ve finále je to naprosto a úplně jednoduchý. Zaregistrujete se na webu Hit Radia, to je alfa omega naprosto všeho. No a do registrace napíšete místo, kde budete ráno v 7 hodin a 10 minut. Může to být doma, může to být v bytě, může to být u kohokoliv vlastně jinýho, zkrátka tam, kde se budete tu dobu pohybovat. Klidně i v práci mimochodem. No a pak už jenom posloucháte naše Hit Radio FM+. Každý pracovní ráno v 7 hodin 10 minut vylosujeme jednoho zaregistrovaného, no a naše hlídka vyrazí právě k němu. Vy samozřejmě dopředu vůbec nevíte, jestli jste vyrazili, nebo jestli my jsme vyrazili právě k vám. To je právě ten největší fórek. No a pak to přijde. V rádiu uslyšíte zvonek a ve stejnou chvíli někdo opravdu zazvoní i u vašich dveří. No a máte 30 vteřin na otevření. Nemusíte být načančaní nějak krásně, naopak, jako můžete vylézt rovnou z postele. Tam je důležité, abyste slyšeli ten zvonek vy a nebo někdo, kdo je doma. Takže jestli otevře manžel, dítě nebo kolega v práci a nebo třeba tchýně, tak to už je nám úplně jedno. Ale když otevřete včas do půl minuty, tak máte prachy. No a teď pozor, jackpot. Začínáme na 5 000 korunách, ale když se někomu nepodaří otevřít včas, tak navyšujeme ten bank každý den o 1 000 korun navíc. No a úplně na závěr máme grand finále 25. září, protože to hrajeme natvrdo už o 50 000 korun. Takže si to zapamatujte jednoduše. Zaregistrovat se, ráno poslouchat, no a když zazvoní, mazat ke dveřím, protože tentokrát vás štěstí nemusí volat. Ono vám může rovnou ťuk-ťuk zazvonit a zaklepat u dveří.

0: Právě nám dozněla Love Generation od Boba Sinclaira a když jsme u těch generací, pojďme si na chvilku vrátit o pár vlastně desítek let zpátky. Je to tak, protože právě 1. září roku 1985 se podařilo lokalizovat vrak Titaniku. Loď, která se potopila v roce 1912, tak byla po víc než neskutečných 70 letech konečně objevená na dně Atlantiku. A jestli vás Titanic fascinuje stejně jako mě, tak možná víte, že se pořádají i výstavy, kde můžete vidět skutečné předměty vytažený z vraku, taky osobní věci cestujících, porcelán, šperky nebo část vybavení lodi. Letos byla taková velká výstava i v Praze. Ona byla asi i nějakých pár let zpátky, takže budeme doufat, že kdo nestihnul, že se zase sem vrátí. A teď mě tak napadá, kdybyste vy mohli objevit jednu jedinou ztracenou věc na světě, co byste chtěli najít? Já mám jasno už od dětství, všechny lodě a letadla zmizely v Bermudském trojúhelníku. To je pro mě fakt odmala naprostá záhada, protože tam mi leží v hlavě a nedá spát už odjakživa. Titanic už máme, tak teď bych chtěla vědět, co se sakra stalo tam v těch Bermudách, nebo co se tam pořád děje. Takže jestli vy máte něco takového, co vy byste chtěli znova najít, pokud nemyslím teda ztracený klíče z minulého týdne, určitě zase pište na WhatsApp 720 870 237, ať to spolu máme takový hezký, interaktivní.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jako mi dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Žena211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
11: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
12: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
13: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
14: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
13: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
15: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
14: Jo, to jsou ty Elflineáci. Furt děsně happy.
15: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
16: Elfline Transport, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
17: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
18: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca.
19: Už bude se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
18: No tak dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

DJ Snake a taky Justin Bieber na Hit Radio FM Plus v 11:34. Tak a teď se teleportujeme do soboty. Do soboty 5. září. Hlavně vy všichni, který milujete rozejbat trošku to vaše tělo a vyběhnout vstříc novým zážitkům. Právě v sobotu 5. září se totiž u Bolaveckého rybníka v areálu Ostende koná už 13. ročník běhu Plzeňský teplárenský, a to kolem Boleveckých rybníků. No a pozor, startovní je úplně gratis a běhat můžou děti i dospělí. Pro ty nejmenší jsou připravený tratě už od 300 metrů, no a dospěláci si pak můžou vybrat, a to rovnou 2, 3,5 anebo 5,5 kilometru. Program začíná už 8:30 ráno, první dětský závod startuje o hodinu později, tedy v 9:30, no a dospěláci vyběhnou po 11. dopolední. No a není to jenom o běhání, ale samozřejmě i doprovodný program, takže skákací hrad, malování na obličej, bude tam expo, autogramiáda a další program. No a každý závodník si navíc odnese originální pamětní medaily. Takže jestli chcete v sobotu udělat něco pro sebe, děti vyvětrat a ještě u toho strávit hezký odpoledne u rybníku, tak tohle si myslím, že je docela a příjemný plán. A pokud budete chtít vědět víc informací, včetně toho, kdo tam právě tu autogramiádu bude mít, protože já vám to schválně neřeknu, tak běžte na web pro-sport.cz.

0: Ale Farben Baby Goodbye na Hit Radio FM+, tak to vám řeknu vlastně za malou chvilku, protože máme 11 hodin a 42 minut. Tak ale než se spolu definitivně rozloučíme, tak vám řeknu, nebo spíš pro vás mám jednu malou školní otázku. Mrkněte dneska na náš Instagram nebo Facebook Hit Radio FM+, protože když už je dneska ten první školní den, a tak my jsme taky zasedli zase do lavic. Celý náš moderátorský tým a zajímá nás, vedle koho z nás byste si sedli. Jo, s kým je podle vás největší sranda, nebo naopak, kdo by vás nerozptiloval, je to čistě na vás. Musím říct, že díky mýmu týmu, který se přihlásil, že by chtěl sedět vedle mě, tak si myslím, že nevím, jestli by udělal úplně dobře, protože se mnou to nebylo na základce úplně jednoduchý. Já sice byla jedničkářka, a proto mi možná paradoxně spoustu věcí procházelo, ale zároveň jsem byla strašný sígr, takže bych vás určitě během první hodiny navedla k tomu třeba rozebrat propisku, rozpitvat víčko od fixy, no a z papírku udělat kuličky a pak už jenom a už by to jelo. A všichni by se bouchali dozad a všude, koho by to trefilo samozřejmě. Jo, ten moment, kdy se učitelka otočí, podívá se na vás a vy úplně nevinně. Ale já nic, paní učitelko, ty bláho. Je na co vzpomínat, no, co si budem povídat. Tak ale teď už se vrátíme zpátky, 11.43, takže čas k obědu a já musím říct, že už lady skoro nevidím, takže si už jdu taky něco ulovit. Díky, že jste se mnou strávili tohle úterní dopoledne. Užijte si krásný první školní den a ať už jste ho strávili jakkoliv ve školní lavici s dětma, anebo třeba jenom tou vzpomínkou, protože my jsme to dneska měli opravdu hezký. Mějte se, Bára Plinzelner se loučí a my se uslyšíme v pátek odpoledne. No, tak čau.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
7: Co to zas po pájsku je za pikle?
8: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
9: Konec. konec léta se slevami až 70% na vystavené zboží v prodejně Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. V prodejni neděli 6. září od 11 hodin můžete využít skvělých akcí v rámci celého obchodu. Za každé pořízení nábytku nebo kuchyně navíc získáte poukaz v hodnotě až 500 eur na váš příští nákup. Takže pospěšte si do prodejny Nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Vyplatí se to.
10: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca.
14: Už bude se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
13: No tak dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
12: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio FM+.
15: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech bourá se na Domažlicku. Opatrně ve Všerubech, kde jsou v sobě dva nákladňáky. A pozor taky na příjezdu do obce Dobřív směrem od Mirošova, kde je taky nehoda. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz. Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE s praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 tisíc, plat až 50 tisíc a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
2: Zveme vás na otevření kulturního domu v Třemošné, a to ve

0: na www.3mužná.cz a na Facebooku.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začal nový školní rok. Poprvé do lavic usedlo 115 tisíc prvňáků. Ministr školství Robert Plaga zahájil školu v Kutné Hoře na tamní střední odborné škole a odborném učilišti Řemesel. Podle svých slov chtěl podpořit učňovské vzdělávání. Prezident Petr Pavel navštívil školu v Brodku u Konice na Přerovsku, kde mimo jiné slaví 100 let od jejího založení. Studující rodiče mohou od dneška žádat o novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, popíše mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
5: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
4: Podání je možné vyřídit elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech vystřídala firmu Puma, na webu to dnes oznámila fotbalová asociace. Dohoda se vztahuje na mužské, ženské, mládežnické i futsalové reprezentace. Teď se ještě podíváme k nám.
6: Ostrov na Karlovarsku se celkem výrazněji rozroste. V nejbližších letech by město mohlo nabídnout více než 260 parcel pro rodinné domky. Chystá je nejen v okrajových částech, ale také v intravilánu. Další až stovky nových bytů by mohly vzniknout zástavbou nevyužitých ploch poblíž centra města.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
6: Během odpoledne bude u nás na západě Čech dál většinou polojasno nebo taky oblačno. Na teploměrech dneska naměříme mezi 21 a 24 stupni Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásný první školní den. Ano, dvě minuty po 12. hodině jsou tady další srdcovky. S vámi Kateřina Pechová a věřím, že i dneska si to společně užijeme. Kevin Little, Kelly Family, taky Days nebo Depeche Mode. Ale na start tady máme, prosím pěkně, Spin Doctors. A song, který nevznikl náhodou, song Have You Ever Seen The Rain, totiž vznikl v roce 93 pro soundtrack k oscarovému filmu Philadelphia. Tak co, jste ready?
0: Hit Radio FM Plus.
1: První dnešní srdcovka do uší, tohle jsou Spin Doctors, Have You Ever Seen The Rain? Tak jdem na to.

0: Have you ever seen the rain? Spin Doctors. Můžu vám k tomu říct, že mi zrovna napsal Michal Kneip, že to je pecka jak cip.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Přesně takový pečky vám na Hit Radio v rámci srdcovek hrajem. A budeme v tom pokračovat. Přesuneme se trošku blíž do roku 2005 a půjčíme si k tomu elektronickou legendu Depeche Mode. A taky hlavní single z jejich 11. studiového alba Playing the Angel. Čeká nás song Precious. Prosím vás, tenhle song je velice osobní pro hlavního skladatele kapely Martina Gore, který svou skladbu věnoval dětem svým v době, kdy procházel těžkým rozvodem. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo to zažil taky, tak tenhle song je pro vás. Další dnešní srdcovka Depeche Mode a Precious.

0: Nejrychlejší prodávající single roku 97. Eurodanceová skupina Days a jejich Superhero.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, čeká nás další srdcovka. Tentokrát trošku zvolníme. Jo, zůstaneme v devadesátkách, ale pustíme si takovýho trošku pop folku sem. Jednu takovou baladu od jedné z nejslavnějších rodin. Nemyslím Kardashianky, prosím vás, ne. Mám na mysli Kelly Family. Já vím, že vás to asi napadlo, ale víte jak. V roce 95, totiž jako samostatně, vyšel tenhle song. Taky vyšel na jejich průlomovém nejúspěšnějším albu Over the Hump. Tohle je First Time.

0: Tohle je Kevin Little a Turn Me On v éteru Hit Radio. Další dnešní srdcovka, celosvětový hit. Původně to mimochodem vyšlo jako pomalá balada. Jo, no ale mezinárodní trh si v té době, v roce 2003, žádal trošku toho tanečního remixu, zbouralo to diskotéky po celém světě, možná si to ještě pamatujete, možná jste na to i vy trsali. Teď je ale čas, dámy a pánové, abychom se přesunuli k vaší srdcovce. Ano, i dneska je ten čas a to znamená, že vezmete svoje telefony, chytrá zařízení a napíšete mi na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka. Já vím, že nějakou máte, tak se o ní podělte. A hlavně o důvod, proč je právě tohle vaše srdcovka, protože to je na těch sonzích to nejkrásnější. To, jak nás vlastně neustále ovlivňujou. Jo, a může to být fakt jenom, že vám to zvedne náladu, nebo prostě ten song vás provází vlastně úplně omylem celý život. Tak co, jaká je vaše srdcovka? Jednu z nich si za chvilku dáme. Do té doby třeba Lady Gaga nebo UDG.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradio.fm+.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
3: Zveme vás na otevření kulturního domu v Třemošné, a to ve středu.

0: Lidl.cz a na Facebooku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespadne, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
7: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
9: Hit Radio.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Líbí? Tohle je novinka UDG, odlétáš v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je čas dát si jednu z vašich srdcovek. Dneska jsem vybrala SMSku od Evy, ta totiž píše: ať je mi jakkoliv zle, ze všeho mě dostane tohle. Savage Garden a jejich I Want You. A já to naprosto chápu, je to totiž skvělý song, takže pokud třeba jenom malinko máte blbou náladu, pokud prostě nějak ten začátek září, škola, všechen ty zmatek na vás má nějaký negativní vliv, tak doufám, že tohle vás z toho dostane. Savage Garden, I Want You, jako poslední dnešní srdcovka, tak jdem na to.

0: Ed Sheeran s námi v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No, dámy a pánové, už se to blíží. Velkolepý návrat z tenisového svátku do České republiky, konkrétně do O2 Areny. Ano, Davis Cup se prosím pěkně blíží. Už 18. a 19. září se tady v Praze potkáme a utkáme se Spojenými státy. Naposledy jsme se s nimi takhle utkali loni. Porazili jsme je, jo. A dokonce před těmi 13 lety, když tady naši tenisté hráli, tak to taky vyhráli a dokonce to potom celý vyhráli. Prostě tenis nám jde, jo. Údajně je to tím pivem těžko říct, každopádně. Máte šanci tenhle unikátní zážitek mít naživo, jo. Stačí dorazit do O2 Areny. Lístky jsou, doporučuji mrknout na o2arena.cz, protože takhle představí se současná česká špička, jo. Jirka Lehečka, Jakub Menčík a Tomáš Macháč. Já myslím, že tam není co zkazit. Takže pokud si to chcete užít naživo, ještě máte možnost. A nečekejte, už 18. a 19. září. No už za chvilku do uší Mandraže, Hunter X nebo Miley Cyrus.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
6: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
7: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Potřebujete se ihned spojit s lékařem? Nechcete vysedávat v čekárně, než na vás přijde řada?
11: Další, prosím.
10: A chcete ušetřit cestu a čas? Pak je tu pro vás online pohotovost Plzeňského kraje. Z pohodlí domova se spojíte s naším atestovaným lékařem a to nejpozději do 30 minut. Online pohotovost Plzeňského kraje je tu pro vás non-stop 7 dní v týdnu a službu můžete využít odkudkoliv. A to nejlepší pro obyvatele Plzeňského kraje je zcela zdarma. Teď už stačí jen zajít na pohotovostpk.cz a máte lékaře v kapse.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
12: Yes!
13: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Kvo, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne, těsně před 13. Už za chvilku Black Eyed Peas nebo Cranberries, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Velký pozor si teď dávejte v Plzni. Na Klatovské u náměstí TG Masaryka je na silnici rozlitá nafta. Může to tam klouzat, tak projíždějte s opatrností. No a další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Když život prudce zastaví...
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: I'm Ariana Grande.
11: It's Hozier.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: On air.
10: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. U Knovíze na Kladensku se ode dneška projíždí po části nové dálnice D7. Celý úsek mezi obcí Knovíz a Slaným bude hotový příští rok. Vyjde zhruba na 1,5 miliardy korun. Provoz v úseku je omezený, vedený v obou směrech jedním pruhem. A ve výstavbě jsou i další úseky Slaný Kutrovice a Kutrovice Panenský Týnec. Začátek školního roku znamená i nástup dětí do nejrůznějších kroužků. Když během roku zjistí, že je nebaví, odhlášení nemusí být snadné. Co si tedy pohlídat, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
13: Pokud dítě přihlásíme na kroužek, který provozuje například sportovní klub nebo soukromá vzdělávací instituce a později ho chceme odhlásit, jsou rozhodující podmínky smlouvy. Je proto dobré si předem ověřit, jestli je možné kroužek ukončit okamžitě s vrácením poměrné části ceny.
1: Nebo zda je nutné doplatit několik měsíců či dokonce zbytek školního roku. Na 4 německých nádražích ode dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Do poloviny října chce společnost Deutsche Bahn opatření zavést na všech nádražích v Německu, které spravuje, a těch je na 5 000. Důvodem je boj proti kriminalitě a vandalismu. Teď pohled k nám.
14: Pořádně pevné nervy to bude chtít hned z kraje nového školního roku v Plzni na Lochotíně. Dneškem totiž začínají opravy v Sokolovské ulici, které sebou přinesou i značná dopravní omezení. Někde bude omezené parkování, jinde se pak dočasně uzavřou i chodníky. Hotovo by mělo být až koncem listopadu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
14: Podle předpovědi nás na západě Čech dneska dál čeká polojasná obloha. Přechodně bude i oblačno. Teploty vystoupají mezi 21 a 24 stupňů Celsia.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, další hity před námi, přeju krásný 1. září a k tomu Black Eyed Peas.

0: Ray Dalton v éteru Hit Rádia a dneska speciální den. A teď nemyslím 1. září,
1: jo?
0: Nebo jako samozřejmě jo, ale nemyslím to, že se jde do školy a do školky. Prosím vás, dneska je speciální svátek. Ideálně by se měl opakovat minimálně jednou měsíčně, jo, za mě, ale prosím vás, dneska, dámy, mámy, máte povolení nedělat absolutně nic. Prostě nic. Je totiž den líných matek. Je mi jasný, že už jste od rána nějaký věci stihli, ale tím spíš, jo. Dnešní den má totiž připomenout, že se svět nezboří, když prostě na chvíli nebudete dělat vůbec nic. Žádný jenom rychle zapnu pračku, jenom to tu rychle, ne, nechte to bejt. On ten prach nikam neuteče, bohužel. Jo, ale ne, prostě cílem je dosáhnout toho stavu, kdy vás reálně děti musí překročit, abyste se prostě nezvedli z gauče. Prostě na chvilku si to dovolte, užijte, jo, protože říká se šťastný děti, šťastná máma, no a vaše děti, ty to ten jeden den zvládnou, jo? A my

0: Coldplay a BTS společně na Hitrádiu. Krásné odpoledne všem. A mimochodem pozor, jo, protože pokud třeba plánujete výlet do pražské zoo, což vlastně jako doporučuju, jo, tak teďkon kromě těch zážitků, jakože tam můžete přespát nebo si zkusit být chovatelem, tak mají taky jednu velmi speciální věc pro nadšené fotografy. Jedinečný fotokurs. Tam se vydáte prozkoumat krásy zoo Praha v doprovodu profesionálního fotografa Václava Šilhy, který drží mnoho cen Czech Press Photo, což je velice prestižní. Zároveň spolupracuje s časopisy, jako jsou BBC Wildlife Magazine nebo třeba National Geographic. To znamená, že o tom, jak fotit přírodu a zvířata, ví úplně nejvíc. A je to zážitek, na který se nezapomíná. Nejbližší termín, který je ve čtvrtek 10. září, to je příští týden, jsou ještě poslední volná místa. Jakože ale dobrý je nečekat. Takže pokud si tohle chcete vyzkoušet, mrkněte se na web Zoo Praha, v e-shopu najdete právě místa ještě i na ten čtvrteční termín. A do uší už za chvilku Hozier nebo Barbora Poláková, tak buďte s námi.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Natočeno podle skutečné události.
3: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
4: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflineu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
5: Nikdy, anebo navždy.
4: No, tak vidíš.
2: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
7: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
8: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
9: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
8: Už 30 let.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Co to za Popeyes kuje za pikle?
16: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
0: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
17: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitelé. Stejně jako vy mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle. Ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového. Protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal Farhan.

0: ty.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nafrněná Barbora Poláková, jste s Hitrádiem a pozor, už se to blíží.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Důležitá věc, dámy a pánové, protože startujeme příští pondělí 7. září, to vypukne a my vám budeme vozit radost a taky peníze. Každý ráno v 7.10 zazvoníme u nás v éteru a pokud jste registrovan na webu hitradio.cz, můžeme zvonit právě na vás. Ale pozor, zvoníme opravdu jenom v éteru. Vy v tu chvíli musíte doběhnout ke dveřím do 30 vteřin. Pokud ty dveře otevřete, dostanete prachy. Každý den startujeme na 5 000. Pokud to náhodou ten dotyčný nezvládne, neotevře, nebude tam, navyšujeme o 1 000 korun. No takhle se nám to v tom banku bude pěkně nabalovat. Na závěr budeme hrát o finálovou částku 50 000 korun. Stojí to za to? Rozhodně ano. Je úplně na vás, jaký místo zaregistrujete a kde v 7.10 trávíte čas. Může to být dům, byt nebo vaše práce. Otevřít může klidně tchyně, je nám to fuk. Hlavně, aby se dveře otevřely. Takhle nic nečekejte, registrujte se na hitradio.cz. Startujeme příští pondělí.

0: John Legend, All of Me. Jste s Hit Rádiem, krásné odpoledne. No, mimochodem, nejen první třída nebo mateřská školka, ale taky začínají podzimní termíny státních maturitních zkoušek. A víme, jak se říká, někdo září, někdo v září, tak prosím vás, vy, co vás to čeká, případně rodičové, vaše děti, který to čeká, jo, tak držíme pěsti, ať za září, v září, to by šlo. Hlavně žádný stres. Radši ty nejlepší hity, ano, za chvilku s námi Daša nebo Nickelback.
1: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
2: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
3: Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: To jako mi dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
4: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
7: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Rockstar Festival je zpět a s ním už 7. ročník. V sobotu 5.9. opět v krásném areálu letního kina v Hrádku u Rokycan. Vystoupí Olympic, Tomáš Klus, Bára Baziková, X-Cover a další. Start ve 12.30. Další informace se dozvíte na Facebooku Rockstar Festivalu.
12: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
13: Prázdniny končí škola, volá zlídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
14: pak hrnky, flašky, kufříky,
13: vyměním za kuponky.
14: Škola volá!
15: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
16: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík, žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
17: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.

0: Daša a Austin v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Pink nebo David Kushner, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, řidiči opatrně na Chebsku, trasa Stará Voda Drmoul, pohybuje se tam vozidlo údržby a dopravní omezení nově čeká v Plzni, částečně neprůjezdná je Sokolovská ulice. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
8: Zveme vás na otevření kulturního domu v Třemošné, a to ve

0: Wave.cz a na Facebooku.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle Cermatu se k němu přihlásilo zhruba 7200 žáků. Celkem půjde ke státním maturitám na podzim méně studentů než loni, a to 10,5 tisíce. Pro většinu se jedná o opravný nebo náhradní termín. Motoristům se nelíbí schodek rozpočtu. Jejich šéf Petr Macinka chce o možném snížení částky 389 miliard korun ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem. Řekl to ráno před odletem na Slovensko.
4: Já se opravdu obávám, že pokud se nezhodneme na aspoň části tedy z těchto našich návrhů, tak motoristé budou mít opravdu velký problém ten rozpočet podpořit. Ale chci ukázat naléhavost té situace, že takto opravdu nemůžeme postupovat dál a bez nějakých výrazných změn. Jednak chceme ještě snížit ten schodek rozpočtu z těch 389 miliard pro rok 2027.
3: Schodek kritizuje i vládní SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura řekl, že bude prosazovat zastavení všech dávek cizincům, včetně ukrajinských uprchlíků, a to i navzdory Evropské unii. Do centrální evidence psů zatím majitelé zaregistrovali bezmála 177 tisíc mazlíčků. V Česku funguje měsíc. Komora veterinárních lékařů očekává, že v evidenci by mohlo být postupně zaregistrováno až 2,5 milionu psů, což je odhad počtu všech psů chovaných v celé zemi. Za neregistrování hrozí pokuta. Teď pohled k nám.
5: Na západě Čech bude dál převážně polojasno nebo taky obláčno. Teploty se dnes budou pohybovat do 24 stupňů. Na horách pak okolo 20. Zoologická zahrada v Plzni zavádí odpolední výhodnější vstupné. Po 16. hodině budeme ode dneška platit jen 100 korun za osobu. Platí pro vstup pouze ve všedních dnech a jen na pokladnách přímo v zoologické zahradě. Stejnou nabídku si pak pro své návštěvníky od 1. září přichystal také sousední Dinopark.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Na západě Čech bude dál převážně polojasno nebo taky obláčno. Teploty se dnes budou pohybovat do 24 stupňů. Na horách pak okolo 20.
6: Hezké odpoledne, s vámi Kateřina Pechová, 3 minuty po 14. hodině a další porce těch nejlepších hitů. Do uší právě teď Pink a Who Knew.

je Pink, posloucháte Hit Radio 7 minut po 14. a jdeme na to. Pravda nebo bullshit, to je opět na vás a jsem zvědavá, jestli se u téhle věci shodnem nebo ne, protože pozor, vědci říkají, více domácích úkolů automaticky neznamená lepší výsledky. Ano, dokonce proběhla metaanalýza 30 let výzkumu a ta zjistila pouze malinkatou pozitivní souvislost mezi domácími úkoly a výsledky z matematiky a přírodních věd. No a efekt se navíc lišil podle věku, nebyl vůbec stejně silný u všech skupin žáků. Takže otázka na vás. Kdybyste mohli domácí úkoly úplně zrušit, udělali byste to? Pište 777-937-777. Kdo hlasuje pro zrušení úkolů a kdo naopak proti němu? Pište, já posílám další hity. Za chvilku jsou tu Regard a právě teď David Kushner a Daylight.

Rigard v éteru Hit Rádia. Pravda nebo bullshit, řešíme, jestli zachovat nebo zrušit domácí úkoly. Takhle my to asi neovlivníme, ale můžeme si o tom popovídat, že jo? Míša píše, že je proti zrušení, že to za ní učí děti kromě jiného, že jsou nějaké povinnosti a úkoly, které se musí plnit. Když se to nenaučí ve škole, budou v práci trpět oni i jejich šéfové. Nějaké domácí úkoly máme celý život, takže rozhodně nechat. To je hrozně jako racionální postoj, Míčo. Jo, nevím, jestli prostě s tím můžu rezonovat, protože potom, prosím vás, píšou přímo zástupci těch, kteří ty domácí úkoly musí dělat. Jo, píše Mikuláš. Zrušil bych to! Chápu, Mikuláši, chápu. Myslím, že Mikuláš má za sebou první školní den dneska, nebo teda ne v první třídě, ale víte, jak to myslím. No a Amálie, která teď nastupuje do devítky, píše, ano, chci zrušit úkoly. Dokonce připojila plačící smajlíky. Já nevím, možná bychom se nad tím měli zamyslet. Pište dál na 777-937-777, nechat nebo zrušit domácí úkoly. Další hity k tomu, tohle jsou Linkin Park.

0: Cheap Trails asi a posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Řekla bych, je čas to rozseknout, ale to vypadá, že tohle nerozseknem, kamarádi. Bullshit nebo pravda? A řešíme, jestli zrušit domácí úkoly nebo ne. Protože pravdou zůstává, že co se týče nějakého zlepšení opravdu výkonu, tak to se nepotvrdilo. Jo, jasně, zopakujou si tu látku, kterou probírali, ale pojďme si říct, který dítě dává pozor u toho, když dělá domácí úkol. No nic, píšete. Sonja píše, já bych úkoly nerušila, s nima si děti opakují, co ve výuce brali, a tím pádem se nemusí tak dlouho doma ještě učit. No to je právě otázka, jestli tohle opravdu zabírá. Jo, nejsem si úplně jistá. Píše Zuzka, úkoly bych zrušila. Sice jsem generace, když jsme domácí úkoly měli povinné a někdy až moc, ale myslím si, že to, co se naučí ve škole, dostatečně stačí. A pak ty děti budou třeba rády chodit do školy. Nezošklivíme jim to. No to si myslím taky. Hele, pojďme se shodnout na tom, že se neshodneme. Pravděpodobně to stejně moc neovlivníme. Budeme doufat, že jednou třeba přijde bezúkolový období. Protože takhle, pojďme si říct, že nejvíc z těch úkolů stejně děláte s dětma vy. Tak držím pěsti, ať vám to i letos jde od ruky. Ano, je čas zopakovat malou a velkou násobilku. K tomu další hity, za chvilku Lady Gaga nebo Činasky.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofmplus.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu
7: vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
8: Nástupní bonus 40 000. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 000 důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
9: Když život prudce zastaví...
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
12: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátelé a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče. Klikněte na radovánek.cz.
13: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň. Na Rokycanské.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca.
3: Už bude se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
2: No, tak dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Just Dance a Lady Gaga jste s Hitrádiem, hezké odpoledne. Já mimochodem, dneska startuje meteorologický podzim. Jo, takhle. Léto má tady být ještě třeba 3 týdny. Navíc víme, jak vypadá teďkon poslední roky, že třeba ještě v říjnu, jo, to bude úplně v pohodě. Ale zároveň meteorologové už nám technicky říkají, zbalte plavky. Což je takový zvláštní, jo, protože venku budou ještě 30 a my bychom si měli vzít vlněné ponožky. No ne, ne, ne, ne, ne. Nenechte se tím vůbec ovlivnit, prosím vás, jo. Ačkoliv ten ranní vzduch, jestli jste dneska tak jako nasáli ten vzduch, myslím samozřejmě, tak jo, už je v tom lehce cítit to, že to září, jo, že pomalu ty stromy možná, oni se teda zazelenat pořádně letos ani nestihli, ale to nevadí. Tak nechám na vás, ale podle mě ještě ty plavky neschovávejte. Já se obávám, že se ještě zapotíme dost. Teď už malý teasing na večerní Hit Radio Classic, tohle jsou Spooks.

0: Miles Schmidt s námi v éteru Hitrádia. Díky, že trávíte svoje první září s námi. Za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Dneska odpoledne si prověříme znalosti ze základní školy.
3: Ano, vaše děti už mají ten první školní den za sebou. My si to drobet natáhneme a vyzkoušíme si, jak moc dobře dokážou moderátoři Hitrádia FM Plus projít první třídou.
2: A kdo bude zkoušenej a kdo bude zkoušet?
3: Počkejte si na to po 15. hodině.
2: Divoký západ už za chvíli.
1: Hitrádio FM Plus. Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE s praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 tisíc, plat až 50 tisíc a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
4: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
7: Zveme vás na otevření kulturního domu v Třemošné, a to ve středu 2.9., kde vystoupí Tremo pod vedením Borka Bárty a hosty Vaškem Noidem Bártou, Danem Bártou a další formace. Startujeme v 15.30, více informací na www.třemošná.cz a na Facebooku.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si pozor na Tachovsku. Nehoda je ve Stříbře v ulici 28. října. Poblíž veteriny se tam srazily dva osobáky, tak tam projíždějte se zvýšenou opatrností. A vaše další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp. Číslo k nám je 720 870 237.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Bezmála 6,5 tisíce prvňáčků dnes zahájilo svoji povinnou školní docházku v Plzeňském kraji. Celkem pak do základních škol nastoupilo 55 tisíc dětí a na střední 26 tisíc studentů. Zatím ale nejde o přesná čísla. Jasná budou až s uzavřením výkazů někdy v polovině října. Do ulic západočeské metropole dnes vyrazí průvod Vendelín. Tradičně zahájí divadelní sezonu Plzni a přidat se může i veřejnost. Sraz je za hodinu v Mlýnské Strouze, odkud půjde průvod přes Sadový okruh až k budově Velkého divadla. Na ty nejmenší bude čekat zasloužená odměna. Usedat za volant v pokročilém věku může být stresující. Některé autoškoly proto zavedly zvýhodněné kondiční jízdy pro seniory. Úkolem je připomenout jim aktuální pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace. Víc Aleš Horčička z Asociace autoškol.
8: Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit a to ten projekt by měl pomoci.
0: První lekce vychází na 800 korun a druhou zájemci získají zdarma. Stačí se jen přihlásit přes web zpátkyzavolant.eu. No a lehce stresující může být taky návrat do školních lavic. Odhalil to průzkum, podle kterého jsou školní povinnosti zátěží pro zhruba 60% dětí od 9 do 17 let. Nejčastěji zmiňují vztahy ve škole nebo tlak na výkon. Na středu nám předpověď pro západní Čechy slibuje většinou oblačno, přechodně i polojasno. Na teploměrech zítra odpoledne naměříme mezi 22 a 25 stupni Celsia. Tolik počasí, teď už začíná úterní divoký západ.
1: Hit Radio FM Plus.
9: Krásný odpoledne a boží úterý. Od Aše až po Prahu. Dokonce i ve Strašicích ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
10: Start nového školního roku. Zvládne Jakub test znalostí z první třídy a taky konečně vymyslíme, co s těma propadenýma cuketama?
9: Miraj, trip se dokola, to je jak s těma cuketama, já taky nelifurtáru.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli

0: západ. Doufám, že jste ten dnešek se školákama zmákli. Zdravíme celý západ Čech a díky za to, že jste dneska s náma. Já jsem byl v neděli se nechat ostříhat. Hmm. To nešlo. Nebyla možnost. Všude dětský podsedáky a děti.
1: Ano, ano, je to tak. Vždycky před začátkem školního roku, tak všechny ty maminky vezmou takhle svá dítka a naženou je ke kadeřníkovi na novej sestřih.
0: No tak já to chápu, jo, dobře, jdeš první den do školy, že jo. Chceš se předvést, jak to tvoje dítko, jak mu to sluší. Hmm. Jako
1: hele, i já jsem něco takovýhleho měl domluvenýho, i když náš malej zatím chodí jenom do školky. A tak na včera jsem si domluvil termín stříhání u našeho kadeřníka. Hmm. On mi to na poslední chvíli zrušil. A tak my jako, co budeme dělat? I moje paní se chopila nůžek a řekla, tak já to nějak zvládnu.
2: Oh. Ne.
1: Takhle, když bych to řekl já, tak jako chápu, že vaše obava by byla na místě. Jo?
0: Jako ještě větší než v případě Šárky.
1: Ano, ano, takže já teďka Báře ukážu, jak je náš malej teďka ostříhaný. A jsem zvědavý, Báro, jestli ty jako na mikrofon můžeš tvojí první reakci. Jo? Tak já ti to tady takhle přiblížím. 3, 2, 1.
0: Ale pojďte to popsat, já to nevidím, posluchači to taky nevidí, jo,
1: náš
0: pojďme
1: syn,
0: to popsat.
1: Náš syn je nyní ostříhaný na 1. září, asi jako když špatně oloupeš cibuli.
2: Mě to připomíná legový kostičky.
1: Ano.
0: A mohl bys mi to taky ukázat?
1: Podívej, prostě jako když ti nejde oloupat cibule do guláše.
0: Já mám trošičku pocit, že jste mu natáhli igelitku na hlavu a ostříhali to podle té igelitky.
1: Kéž by, to by vypadalo ještě.
0: No, a sklidil teda úspěch malej dneska.
1: Hele.
0: Nebo posměch.
1: U té mateřské školky se to zase tak nehrotí. Ale samozřejmě, tuhle fotku nikam nemůžu dát a nikomu ji ukázat, kromě vám.
0: Hele, no. Mimochodem, kdy jde malej do školy?
1: No, za 2 roky.
0: Šáry, hele, 2 roky, kadeřnický kurz, to se dá zvládnout.

0: Benson Boone, tady je divoký západ Hitrády a FM+. Hezký odpoledne.
1: Máme to za sebou, mluvím tady o začátku nového školního roku, 1. září, děcka už máte určitě doma, spadla ta nervozita, že jo, a tak dál. A mě by zajímalo, jestli vaše děcka, nebo respektive vy, jste vašim dětem dali nějaký dárek, aby přinesli do školy na začátku školního roku. Klidně nám napište, náš WhatsApp je tady pro vás, 720 870 237.
0: Proč o tom mluvíme? Protože já jsem to tady vytáhl už včera, že prostě jako některý děti jdou do první třídy nebo vůbec na začátek školního roku jako s tím kornoutem.
1: Jaký kornout?
0: No to je prostě jaký papír. Kornout a v tom jsou sladkosti.
2: Ty to neznáš?
1: Ne, ne, vůbec.
0: No, a mě to překvapuje, protože třeba za mých mladých let už se to běžně jako dělalo a David to vůbec nezná.
1: K čemu to je dobrý, jako ty sladkosti jako rozdáváš, nebo co?
2: No, takhle, ty sladkosti jsou pro to dítě, aby do té školy nešlo samo.
1: Jak pro to dítě?
2: No, aby mělo
0: jak
2: dobrý...
0: Jak pro to dítě?
2: No, komu byste to dávali?
0: No, těm spolužákům, aby se seznámili, ne?
1: Úplatky, ne?
2: A seznámí se tak, jako tak, paní učitelka každýho vyvolá a řekne, tak nám o sobě něco pověz.
0: Ne, paní učitelka každýho vyvolá a řekne, pojď mi ukázat kornoutek.
1: Pojďme na začátek, takže to dítě si teda jako nese nějaký velký kornout se sladkostma.
0: Ano.
1: Jo, a ty máš sníst samo, to je určitě nějaký zvyk z Ameriky, že jo?
2: Mohl by bejt.
0: Ne, to je jenom Bára děsný skrblík.
1: To tady prosím vás nepotřebujeme, jako nepotřebujeme dopovat cukrem naše děti, ne, přece.
0: Když tak cizí.
1: Jo, anebo ty učitelky, jo. Mimochodem, chtěl bych jako zdůraznit, že je třeba paním učitelkám na začátku školního roku něco přinést. Ať už je to klasická bomboniera, tekutá bomboniera, anebo třeba květinka, jo. Na konci školního roku to je úplně šumák, jo. To je asi jako rozdíl mezi výhodnou investicí a splátkou dluhu.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Přesvědčte se o kvalitě u tradiční české firmy Postele Losiná. Vystavte

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: Grey Level, tady je divoký západ, Hit Radio FM+. Dneska první školní den, už to máte úspěšně za sebou, takže klid, pohoda a nohy nahoře.
1: Zajímavý je, že za tu dobu, co chodíme do školy, aspoň teda jako, co já si pamatuju, tak se změnil svět neuvěřitelným způsobem, ale změnila se taky ta škola a změnilo se to, co se v ní učí.
0: Ne. Si myslím já teda jako. Ale samozřejmě jako neznám, nemám načtený současné osnovy, takže úplně to nedokážu posoudit.
1: Vem si třeba, jak v posledních 5 letech se změnil celý svět, jo? S nástupem umělé inteligence jde všechno dopředu neuvěřitelně rychle. Ale ve školách se pořád učíme stále a ty samý předměty. Nebude to náhodou do budoucna zbytečný?
0: Co konkrétně bys jako viděl zbytečný? Jako, že bychom se měli učit třeba tu umělou inteligenci?
1: No, dá se to tak říct, ale nebo hele, proč bys si měl pamatovat, já nevím, všechny vyjmenované slova, když dneska za tebe všechno píše umělá inteligence? Jo?
0: No tak zrovna v tvém případě, kdyby si náhodou něco někam psal, tak ty vyjmenované slova by se docela hodily.
1: Dobře, proč bys si se měl učit... Proč bys si se měl učit dějepis, když všechno dneska napíšeš do Google? Všechno je na Wikipedii.
0: Dobře, 1212.
1: No, Zlatá Bula Sicilská.
0: Bára se zapodila.
2: No mě takhle, jako já vím, co to je, ale dějepis mi nešel, takže jsem měla strach z jiných letopočtů.
1: Hele, já se toho nebám, protože tohle je jediný letopočet, který Jakub zná. Jo.
0: Mimochodem teda jako Češi prej tvrdí, že už nechtějí ve škole, nebo nepovažují ve škole za důležitou matiku, češtinu a tyhle ty předměty.
1: Ale to tvrdili od začátku, to tvrdili pořád.
0: Naopak, že by jako rádi, aby se jejich děti učili jako praktický věci, jo. Hmm. Já si říkám, že vlastně jako takový vaření, dílny, že to bylo hrozně fajn, jenom mě mrzí, že to nepokračovalo i na té střední. Si představ, že bychom přišli k maturitě, uvařil bys jim žebírka, že jo, oni by řekli, super, jsme si pochutnali. Tady nám prosím tě ještě vyměň žárovky ve všech třídách a máš zedna, měj se krásně, hezký prázdniny, ahoj.

0: Hudson, za chviličku dáme Čmeláka od Divokýho Byla a vy dál posloucháte Divoký západ.
1: Škola, základ života, ano, dneska to celý začalo. V minulém vstupu jsme řešili, jestli se ve školách učí to, co je v životě opravdu důležité. A možná vás teďka překvapím, já myslím, a nejsem jako v tom úplně sám, že děti by se měly naučit, jak se správně nudit.
0: To je zásadní, že říkáš, jak se správně nudit, ne, že by se nudit měli, protože když se většinou nudí, tak to končí katastrofou.
1: Jo, takový to, ale to je u malých dětí.
0: 5 vteřin ticha.
1: Jo. Bylo ticho a najednou v kuchyni explodovala bomba.
0: Jo, přesně.
1: Hele, já to celý vysvětlím, jo. Představte si ten dnešní svět. Neustálá stimulace, nějaký podněty, lajky na sociálních sítích, TikToky, podobné věci. To člověku tak strašně zahltí mozek, že to úplně utopí kreativitu. Mm-hmm. Dává to smysl?
0: Jo.
1: Vem si to, že ty nejvíce kreativní věci vznikají z nudy. Schválně teďka jenom pro představu, kolik takových Monalíz by nakreslil Leonardo da Vinci, kdyby furt čuměl do TikToku?
0: Asi žádnou. Na druhou stranu musím ti oponovat, já když jsem se takhle nudil, tak to skončilo podpálenou plochou dráhou. Za umělecké dílo bych to úplně nepovažoval.
1: Ne, to ne, ale máš z toho historku, Jakube. Jo.
0: Jo, takhle.
1: A žádný dítě v dnešní době...
0: A zápis na policajte.
1: Ano, ano, ale žádný dítě v dnešní době prostě neřeklo, hej, kámo, před týdnem jsem si tak brutálně super zaskroloval, víš, co jsem všechno viděl? Ne, to nikdo neřekne.
0: Zatímco, když podpálí plochou dráhu, tak si to jako řeknou, jo?
1: Ano, je z toho normálně aspoň jako historka a samozřejmě teda ve tvém případě policejní zápis. Každopádně umění se nudit je i docela jako zajímavý koncept. Myslím si, že o tom jeden harvardský profesor napsal knížku, která se jmenuje The Happiness Files. Tak kdyby vás to zajímalo.
0: Překladu?
1: Nějak síla myšlení nebo něco takového.
0: Jo, tak to určitě číst nebudu, to se radši budu nudit.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky...

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
6: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio FM+.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: se rád vrátil do školy.
1: No.
0: Já jsem výjimka potvrzující pravidlo, já jsem tady hrozně rád a do školy bych se nevrátil ani boha.
2: V tom případě na tebe šiju pěknou boudu, protože v příští hodině, Jakube, zasedneš zpátky do školní lavice a zkusíme tě proklepnout. Mám pro tebe test znalostí z první třídy.
0: Ano.
2: A jsem zvědavý, jestli tím projdeš.
0: Víte, jak se říká, že kdo neví, ten to učí, jo? David měl na vysvědčení velkou dvojku, zatímco já velkou jedničku, proto bude zkoušet on mě. Po 16. kvíz z první třídy, do té doby taky Martin Garrix a celou i Bára a zprávy.

0: Divoký západ, krásný odpoledne, tohle byly Lost Frequencies, už za chvilku nejnovější zprávy.
1: A teď nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bourá se na severním Plzeňsku. Opatrně v Horní Bříze na třídě 1. máje, kde teď zasahují záchranáři u nehody dvou osobních vozidel. Je to přímo na průtahu městem. S omezením kvůli nehodě počítejte taky v Chebu v Májové ulici, tam došlo ke střetu osobního auta s motorkou. A ještě Domažlicko, kde se nehoda stala na příjezdovce do obce Zahořany směrem od Domažlic. Tam havaroval traktor, který sjel do příkopu, taky tam opatrně. Pokud máte další info ze silnic u nás na západě Čech, pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
10: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Karlovy Vary dneškem rozšířily zónu s první hodinou parkování zdarma. Jde o lokalitu kolem náměstí doktorky Milady Horákové. Nicméně i pro parkování gratis je nutné zadat SPZ-ku do parkovacího automatu nebo v aplikaci Easy Park. Pořádně draho vyšlo seznámení s mladou dívkou seniora z Chebu. Do bytu si pozval 20-letou slečnu, která ho spolu se svou společnicí připravila o životní úspory. Na návštěvu chodili opakovaně a odnesli si celkem 350 tisíc korun. Žádná vášeň nebyla a pánovi zbyly jen oči pro pláč, píše o tom Krimi Plzeň. Letošní léto přálo vosám. Zaměstnávali i hasiče, kteří denně vyjížděli k likvidaci desítek jejich míst. A taky záchranáři letos častěji ošetřují lidi s alergickou reakcí po bodnutí. Může se zdát, že jsou přemnožené. Jestli je to opravdu tak, řekne zoolog Antonín Přidal.
14: Že jsou přemnožené, je spíš subjektivní. Je to možná dáno právě tím, co těm vosám nejvíc vyhovuje, a to jsou horké dny, ideálně i noci, protože pak ta hnízda mohou rychleji růst a přes den mohou být také ty vosy více aktivní, protože v té vyšší teplotě nemusí tak pracně zahřívat svoje tělo a mohou být tedy mnohem pohyblivější.
1: Na vině tedy není přemnožení. Vosy jsou letos prostě jenom dotěrnější. Na západě Čech by zítra mělo být hlavně oblačno, během odpoledne pak přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni Celsia. Teď už pokračuje divoký západ s Kubou a Davidem.
12: Hit Radio FM Plus.
15: No a za malý okamžik návrat zpátky do školních lavic.
0: Zjistíme, jestli si Jakub pamatuje ještě něco z první třídy. Buďte s náma.

0: Jonas Blue, tady je Divoký západ, Hit Radio FM+. Nádherný odpoledne, jak jsme slíbili, jdeme se vrátit zpátky do první třídy.
1: Je tady naprosto nová soutěž. Chcete být školákem? S Hit Radiem FM+.
0: Já už jsem se těšil na ty miliony, který budou.
1: Ne, miliony nebudou. Pojďme si představit našeho prvního a jediného soutěžícího. Je to Jakub Rada. Odkud jsi k nám přijel, Jakube?
0: Tady odvedle z vesnice Skotovic.
1: Výborně, my si teďka vyzkoušíme, co ti zůstalo v hlavě z první třídy. Jaké známky jsi měl na začátku své vzdělávací kariéry?
0: Ze začátku dobrý, pak to bylo horší a horší.
1: Takže jako v životě.
0: Přesně. A ty mi tykáš, ale to je divný. Nemohl bys mi ještě vykat jako pro dramatičnost celé této soutěže.
1: Jsi jako mnohem mladší než já, je to takový...
0: Takže mám vykat já tobě, ok.
1: Ano. I mimo tuto soutěž.
0: To je správná odpověď.
1: Ano, to je správná odpověď. Máme pro tebe sérii otázek z první třídy a na tobě je ukázat, co ti zbylo v hlavě. Takže Jakube, kolik ano. slabik má slovo vlk?
0: Já bych řekl 3.
1: A to je špatná odpověď, jak koukám na Báru.
0: Tak jedna.
1: Ano, nic by si nevyhrál. Jdeme dál. Kolik písmen má abeceda?
0: 32.
1: 42, Jakube.
0: Tak 32 je zubů. Počkej, v mém případě 30.
1: Moudrosti nepočítáme. Ano. Je netopír pták?
0: Já jsem viděl kameňák. A v kameňáku říkali, co pak nám to tady visí za ptáka. Takže já bych řekl, že ano, ale Pepíček dostal za 5.
1: Netopír pták není, je to savec. Které písmeno v abecedě je za písmenem H?
0: H.
1: Správně, první odpověď, správně, neuvěřitelné. Pokud hodiny ukazují 14:30, kolik je aktuálně hodin?
0: 14:30.
1: Ano, i druhá odpověď, správně, skvělý. Je pavouk hmyz?
0: Ne.
1: A co to je?
0: Bezobratlý. Bych řekl. Já.
1: Ale to je správná odpověď. Není to hmyz, je to takzvaný pavoukovec. A úplně poslední otázka, kolik měsíců má 28 dní?
0: Jeden.
1: Ne, úplně všechny, Jakube. Hele, čekal jsem, že lepší skóre, ale no uvidíme, jako...
0: Takže nepostupuju do druhé třídy?
1: Ne, postupuješ, naopak, u tohohle
0: tady postupuješ. Tady se nedá propadnout,
1: my jsme strašně zvědaví, kolik toho zítra nebudeš vědět.

0: Taylor Swift, dnesky odpoledne přeje divokej západ Flowrida a třeba Luis Capaldi už za chvilku, teď jdeme na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme na dálnici D6. Opatrně na kilometru 138,5 ve směru na Cheb je tam odstavené nákladní auto, tak tam projíždějte s opatrností. Stále pozor na nehodu v Chebu, stala se v Májové ulici, kde policie pořád ještě řeší nehodu osobního auta s motorkou. S opatrností tam projedete. A ještě pozor taky na Plzeňsku v Horní Bříze. Na třídě 1. máje se řeší nehoda dvou osobních vozidel. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodejna iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
4: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
5: Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
13: Když život prudce zastaví...
14: Zase jsem ji našel v tramvaji.
15: A vy jste všichni rodina?
14: To nejsme.
13: Vždy je dobré mít se koho chytit.
14: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
13: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
16: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
17: Už žádný, mami, restartuj to.
18: Už se mi nesekne při penaltě.
19: Už nespane, když páříme s klukama.
16: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi.
1: A s váma divoký západ Hitrády FM+. Jestli máte pocit, že jako léto je na svém konci, není. Cukety jsou tady a dokud tu jsou cukety, tak léto neskončilo.
2: Rozhodně ne. My vám ještě dneska odpoledne řekneme, jak dlouho s těma letníma teplotama můžete počítat. A jak dlouho ještě asi můžeme počítat s cuketama ve sklenicích, viď?
1: Já je nemám.
2: Ne?
1: Díky bohu. Dokonce jsem teda jako zaznamenal souseda, který letos zkoušel udat žlutou cuketu. Hmm. Asi si myslel, že jsme všichni blbí a nepoznáme, že když je to žlutý, že je to cuketa se a vezmem si to.
2: No to je prostě jako prémiová cuketa, že jo, když je žlutá.
1: Byla tak prémiová, že ji taky nikdo nechtěl.
2: Kdybyste náhodou teda jako nevěděli, tak my pro vás máme odpověď, co s těma cuketama, když je nikdo nechce. Nakládané cukety z Hazlova na úplném západu. Západních Čech. Ovládli výstavu Země živitelka a získali tam ocenění v soutěži Zlatý klas.
1: Jak může cuketa mít ocenění Zlatý klas? To je přeci hrozná blbost.
2: Třeba byla zlatá taky, víš, do žlutá.
1: Ale já mluvím o tom klasu, ne o tom, jestli byla žlutá nebo zlatá.
2: No, každopádně, kdybyste nevěděli, co s nima, normálně naložte jako okurky, jo, prostě v zimě nic nepoznáte a kyselý chutná stejně všechno dobře.
1: Jako já jsem to ochutnal, dostal jsem to minulý rok a opravdu jako rozdíl nepoznáš mezi okurkou, jo. To je jediný způsob, jak se zbavit cuket a jednou úplně co vyhráli.

0: Katka Marie Tichá a Plamen. Tady je Divoký západ Hitrádia FM Plus a od Cuket a Zlatého klasu úplně někam jinam.
1: Nejenom lidi si jezdí rekreovat do Karlových Varů. Teďka v Karlových Varech, konkrétně teda ve Staré Roli v Lidovém domě, se sešlo 172 koček. Byla tady velká kočičí výstava, kde porota hodnotila mimo jiné i to, jak kočky zvládají stres. Mimochodem neznám jiný zvíře, který by zvládalo stres lépe než kočka. Si prostě lehne a vrní, ne?
2: Já mám pocit, že jsem dneska na nějaký jiný planetě asi, tedy jako nejdřív tady mluvíme o těch cuketách, jo, teď tady mluvíme o kočičím stresu a hodnocení, jak zvládají kočky stres. Pokračuj.
1: Klasický Divoký západ.
2: 170 koček.
1: 172?
2: 172.
1: To je rozdíl.
2: Jak to zvládli?
1: Hele, nevím,
2: hromadně.
1: Ale docela by mě zajímalo, jak to zvládají teďka lidi v Karlových Varech, který tam zrovna kolem kulturáku chtějí venčit psa, to, aby vám utrhnul vodítko.
2: Mimochodem, byl tam nějaký doprovodný program?
1: To ty.
2: Víš, já znám totiž skvělou kapelu, jmenuje se Starý psi, kdyby náhodou neměli, můžou je pozvat.
3: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofmplus.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
6: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
7: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
8: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
9: MHCZ. Už 30 let.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
13: Zdar AS. Spolehlivě na cestách. Hledáte stabilní a dlouhodobou práci? Přijmeme řidiče cisterny s oprávněním skupiny CE s praxí pro svoz mléka na Plzeňsku. Zodpovědná stálá práce, náborový příspěvek 30 000, plat až 50 000 a velké množství benefitů. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Co to zas Popeye skuje za pikle?
17: Pikle?
16: ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
17: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
18: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+. A pokud nás náhodou posloucháte na Rokycansku, tak si můžete všimnout, že na nebi neustále krouží vrtulník. Lidi už dokonce píšou na Facebooku, co se to sakra děje, proč je tady vrtulník ve vzduchu.
1: Policie České republiky tam aktuálně pátrá po mladíkovi. Jak můžete pomoct, jak vypadá a další detaily, tak ty nám poví Bára aktuálně ve zprávách přesně v 17 hodin. Tak nás poslouchejte dál, mezi tím taky Damiano Davide a nebo Rudimental.

0: váma divoký západ, hezký odpoledne, Damiano David a za chvilku nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda na severním Plzeňsku. Zůstávejte opatrní v Horní Bříze na třídě 1. máje, kde je nehoda dvou osobních vozidel. Zhruba do čtvrt hodinky by tam mělo být hotovo. No a pozor taky na dálnici D5, kde je odstavené nepojízdné vozidlo. Překáží na kilometru 9,5 ve směru od Prahy do Plzně. Vaše

0: Další aktuální dopravní informace pište k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září. Výstaviště Praha. Registrujte se na Den chytré mobility.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
0: Bylo 17 hodin, jsou to krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. V Chebu ví, že hasiči jsou potřeba. Dneska tam zahájili výuku požární ochrany. Studuje je 23 žáků, kteří budou během studia spolupracovat s profesionálními hasiči. Budou za nimi docházet na praxi a odborníci od hasičů budou i přímo mezi pedagogy. Na Rokycansku v těchto chvílích krouží policejní vrtulník a také několik dronů. V terénu jsou desítky lidí, kteří pátrají po 26-letém muži. Střední postavy vysokém asi 180 cm. Existují reálné obavy, že by mohl být v ohrožení života. Naposledy ho viděli v Litohlavech, jak jde směrem k přehradě. Začátek školního roku znamená i nástup dětí do nejrůznějších kroužků. Pokud ale během roku zjistí, že je nebaví, nemusí být snadné je odhlásit. Co si pohlídat, vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
6: Pokud dítě přihlásíme na kroužek, který provozuje například sportovní klub nebo soukromá vzdělávací instituce a později ho chceme odhlásit, jsou rozhodující podmínky smlouvy. Je proto dobré si předem ověřit, jestli je možné kroužek ukončit okamžitě s vrácením poměrné části ceny.
0: Nebo jestli bude nutné doplatit několik měsíců či dokonce zbytek školního roku. Zítra bude u nás na západě Čech převážně polojasno, přechodně ale může být i oblačno. Teploty dál zůstávají příjemné, pohybovat se budou mezi 22 a 25 stupni Celsia.
4: Hit Radio FM Plus.
7: 2 minuty po 17. hodině, krásný úterý.
8: Další hity nachystaný, tak to pojďme rozjet, Swedish House Mafia.
7: No, to se mi povedlo.
8: A taky Coldplay se chtěl říct.
7: No. Ještě něco bys chtěl dodat?
8: Ne, že přijdu hezký odpoledne. S vámi je Hit Radio FM Plus.

0: Play. Hezký odpoledne, tady je Divoký západ, už jste dneska byli na našem webu. Může se to vyplatit.
1: Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: www.hitradiofmplus.cz, právě tam se můžete přihlásit do nový skvělý soutěže Kdo pak to zvoní, ve který jsou ve hře pěkný prachy.
0: Je to hrozně jednoduchý. Každé ráno v 7:10 se z našeho éteru ozve zvonek. Jakmile se ten zvonek ozve, co nejrychleji mastěte k vašim dveřím. Koukejte je rozrazit, otevřít, protože se může stát, že za nima budeme stát my a budeme pro vás mít peníze.
2: Bacha, to zvonění probíhá pouze v našem éteru, jo? My nejsme jako takový ty malý smradi, který nadspou sirky do zvonku, jo? To my dělat jako nebudeme.
0: Ale víš, jak to bylo skvělý?
2: Bývalo to skvělý, ano, Česká pošta si z toho potom udělala biznis, jasně. Ale my to děláme tak, že zvoníme pouze v éteru. To znamená, ráno, když si budete vařit kávičku kolem té 7. hodiny, zapněte si i rádio. Ideálně opravdu z toho klasického rádia. Ne, že byste to poslouchali přes internet, tam je nějaký zpoždění. Tam je třeba 20-30 vteřin, tam když uslyšíte to zvonění, tak už jako reálně u toho zvonku dole nikdo třeba nemusí být, jo?
0: Nebo u těch dveří do toho bytu, kde budeme stát. To podstatné je, že od toho zazvonění v našem éteru poběží časový limit 30 vteřin a vy musíte ty dveře otevřít.
2: Veškeré podrobnosti najdete na www.hitradiofmplus.cz, běžte tam teď hned, zapište se, zaregistrujte se, příští týden začínáme.
0: V pondělí, bacha na to. Jo.

0: Tohle je Poetika, za chvilku Lady Gaga a Bruno Mars. Divoký západ, Kuba, David, Bára, krásný odpoledne.
1: Já jsem dneska viděl nádherný titulek, zase takový ten apokalyptický. Aha. Na Evropu se žene 43 stupňů Celsia.
0: A teď si myslíš, že to doleze i k nám, veď?
1: Já bych si to přál, mě by třicítky jako stačily.
0: Počkej, tak chceš třicítky nebo čtyřicítky?
1: Ne, takhle, jako na jihu Evropy by měly být skutečně ještě tropy, jo, k nám by měly dojít taky nějaký tropy, ale nebude to tak žhavý jako dole pod náma. Třeba u nás jako na severu prej bude zima. Že jako Česká republika bude rozdělená nějakým teplotním rozhraním, bacha, já jsem chytrej.
0: To prostudoval, čeče.
1: Na jihu bude teplo, na severu bude zima.
0: A u nás, my jsme na západě.
1: No, my jsme v půlce, no, takže to záleží na tom, kam se ta fronta šoupne.
0: Si vyberte prostě, ale každopádně...
1: Typický meteorolog, víš?
0: Ano, každopádně je vlastně před náma krásný a teplý září. Doufám, že vám ještě zbyla nějaká dovolená.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát.
5: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jako mi dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.

0: Avicii a Levels, tady je Divoký západ, zdravíme nádherné odpoledne ve čtvrtek v 11 hodin, další live s Jirkou Pelnářem a další zajímavá osobnost u mikrofonu.
1: Hostem Jirky Pelnáře tady u mikrofonu na Hitrádiu FM Plus bude Stanislav Antoš, což je starosta města Domažlice. Skvělý město, ne?
0: Já jsem slyšel, že údajně Domažličáci, když jako odjedou na delší dobu z Domažlic, tak mají normálně depresi z toho, že nevidí tu šikmou věž. Že ji potřebují mít jako furt tak nějak na očích a když to tak není třeba týden, že fakt se to na nich podepisuje.
1: Já myslím, že jim třeba nikdo mimo Domažlice nebude rozumět.
0: To je taky možný.
1: Co se za poslední roky v Domažlicích zlepšilo a kam taky tohle město bude směřovat, to se dozvíte ve čtvrtek, když si naladíte od 11 hodin live s Jirkou Pelnářem.
0: No a další hity, ty jsou před náma právě teď. Linkin Park nebo taky Pink.

0: Naštěstí tady je svět ještě v pořádku, víte, jak jsem to poznal, protože kdyby nebyl, tak zpívá o pumpkin latte. Tohle je espresso macchiato a Tommy Cash, s váma je divoký západ. Kam
1: vyrazit? Pojďme se podívat na akce, kde prostě nesmíte chybět. Pojďte si hezky zaběhat, a to kolem plzeňských Boleveckých rybníků. Teďka o víkendu v sobotu 5. září od 8 hodin a 30 minut se tam koná už 13. ročník běhu plzeňské teplárenské a já tam budu taky. Běhatné, budu povídat. Držím vám palce, startovné je zdarma a první dětský závod startuje v 9 hodin a 30 minut.
0: Já vás pozvu do světa záchranářů v Karlových Varech. Tuhle sobotu od 13 do 17 hodin se tam děti můžou stát na chvíli záchranáři, získají spousty dovedností a setkají se taky s těmi, kteří vás dneska a denně vlastně chrání a v případě potřeby taky pomáhají, to znamená hasiči a dokonce i policie. Navíc tam bude i besip, takže si oprášíte pravidla bezpečného provozu. Ještě jednou, tuhle sobotu 13 až 17 hodin a svět záchranářů v Karlových Varech.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
6: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Luxes. Jednoduchá práce, bez zbytečného stresu, v moderním a čistém prostředí.
7: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv luxes.jobs.cz. Luxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Luxes. 2X a 2S.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
8: tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
11: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
12: Milí školáci, vážení rodiče, vážení učitelé. Stejně jako vy mám pocit, že prázdniny utekly až podezřele rychle, ale čekají vás teď určitě super zážitky, kamarádi a spoustu nového, protože škola nejsou jen plné aktovky, sešity a písemky. Přeji vám všem, ať je pro vás nový školní rok hlavně plný úsměvů, nezapomenutelných chvil se svými kamarády a ať vás to ve škole co nejvíce baví. Váš hejtman Kamal Farka.
13: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
14: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na Maxivita.cz.
2: Hit Radio FM+.
16: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna a Mirai, tady je Divoký západ, Hitrádia FM+. No a my jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme tu dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme zašli ke kadeřníkovi. Stejně jako většina dětí před startem nového školního roku jde na střih, tak náš malej měl bohužel smůlu. Kadeřník nám to zrušil a my jsme zůstali na holičkách, takže nůžek se nakonec chopila moje paní a našeho čtyřletáka ostříhala tak ošklivě, že vypadá jako špatně voloupaná cibule. Chudák. Jo, opravdu chudák, ale pořád mi ho není tak líto jako těch učitelek, který se tam o něj ve školce musí starat.
0: Ne, je vtipný, že říká, že jste zůstali na holičkách.
1: Ano, ano.
0: No a taky jsme se vrátili do školy, řešili jsme, jaký předměty by se ve škole měly vyučovat. Češi si totiž myslí, že matika, čeština, fyzika, tyhle ty jako takový ty nudný předměty by neměly hrát úplně prim. Mělo by to být spíš tělocvik, praktický dovednosti nebo třeba taky finanční gramotnost. Já jsem vlastně pro, hele, vaření, dílny, to bylo absolutně boží a fakt jako do života ti to skutečně něco dalo. A navíc taková maturita z vaření, kdyby si přišel před tu komisi, dal jim ty pečený žebra, že jo, oni by se volizovali a pak by řekli, jo a v půlce tříd nám tady nesvítí žárovka, tak to vyměň, máš za jedna hezký prázdniny. Teď by to bylo boží.
1: Jo, dneska to bylo nabitý, 1. září, že jo, i 2. bude ve znamení Divokého západu stát za to. Nalejte si nás po 15. hodině.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči opatrně na Chebsku. Trasa Stará Voda Drmoul. Pohybuje se tam vozidlo údržby. A dopravní omezení nově čeká v Plzni. Částečně neprůjezdná je Sokolovská ulice. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Čauky, tady Lucka. Tak co říkáte? Super den a bude ještě lepší. Mrkni na radovánek.cz. Kroužky jsou tady a září bude opět zábavné. Radovánek připravil stovky kroužků, kde se pobavíš, vzděláš, získáš přátele a skvělé parťáky pro volný čas. Babi, i pro tebe, rodiče, klikněte na radovánek.cz.
1: Máš chuť na 90.

0: roky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Studující rodiče mohou ode dneška čerpat novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, vysvětluje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
3: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
2: Podání je možné elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v rozpočtu prostor pro škrty v jednotkách miliard korun. S úsporami mají přijít sami ministři. Na konečném znění se podle ní koalice dohodne. U Turnova na Semilsku odpoledne havarovala cisterna s hořlavinou. Policie preventivně evakuovala lidi z blízké firmy a uzavřela část silnice 1/10. Nikdo nebyl zraněn, cisterna pravděpodobně převážela bionaftu. Uvedli to hasiči na síti X. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, které pomáhaly zhruba týden v Srbsku hasit požáry v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. V zemi postižené lesními požáry provedly naše stroje na 90 schozů vody.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: V noci většinou jasno, polojasno, na severu výjimečně slabé přehánky. Nejnižší teploty 13 až 9, zítra zkraje dne jasná obloha, postupně ale od západu přibývání mraku, na oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů a přechodně chladnější severozápadní vítr.
4: Krásný dobrý večer, je s vámi Lea, úterý 1. září, nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Tak ten úterní večer, to 1. září, startujeme právě teď. Tak volume doprava, doufám, že už máte padla a jdeme na to.

Krásný dobrý večer. Tohle vám taky hrajeme. Nejlepší osmdesátky, devadesátky až po milénium. To je vaše oblíbené Hit Radio Klasik. Jinak tomu nebude ani tak za chviličku Anaka, anebo tahle skvělá pecka. Ain't no sunshine. Ej, úterý večer, 1. září a vy posloucháte.

0: Kaká. Zavírám oči. 6:58. Napište mi na 777-937-777, kdo nás právě posloucháte, komu začíná třeba noční šichta, kdo z vás jedete v autě, máte padla, doma už jste, odpočíváte, anebo chystáte, já nevím, takové ty povinné potřeby na zítřek pro vaše ratolesti, které jdou do školy. Jo, jo, jo. Můj syn šel dneska poprvý na střední, bylo to skvělý, mě vlastně taky začala škola, protože jsem ještě pedagog na konzervatoři, takže jsem se těšila strašně moc, tak třeba to někdo máte podobný, tak všem učitelům taky držím palce, pevný nervy, budeme to potřebovat. Každopádně za chviličku Take That, Alphaville, anebo Is It Love? Miluju ten song 24/7, tak si na to počkejte.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Louka v Nejtku na Karlovarsku za 840 tisíc, garáž v Klášterci nad Ohří za 1 121 tisíc, pozemek k bydlení v Kamenici nad Lipou na Pelgřimovsku za 2 399 tisíc, zemědělská usedlost v Krásném dvoře na Lounsku za 2 421 tisíc a rodinný dům v Sebranicích na Blanensku za 6 448 tisíc korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
8: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tom Mestě, Jana Kiršner. Hezký dobrý večer, 5 minutek po 6:30, úterý 1. září 2026. Doufám, že jste to dneska všichni přežili ve zdraví, i ty naše školáky, protože zastartovala, no, začala škola. Každopádně my vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium, tak za chvilčku Roxette, nebo taky Šalom otázky, a nebo Erasure a spousty dalších skvělých hitů. Tak nikam neodcházejte, buďte s námi a díky, že nás posloucháte. Hezký večer. Hit Radio.

0: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Krásný dobrý večer, s vámi stále Lea, až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší, 80, 90 až po milénium. Tak pokračujeme.

kamarádi, připomeňte se, jestli vám dneska chybí trošku energie, trošku dramatu a hlavně pořádná dávka gimme, gimme, gimme. Tak jste právě totiž dorazili na správnou frekvenci našeho Hit Rádia. Tohle je hit, u kterého se prostě nedá jen tak sedět, takže sluchátka hlasitěji starosti na chvíli můžete zahodit za hlavu a jdeme na to. Co takhle 80s, 80s, 90s až po milénium hrajeme právě teď.

0: Posloucháte Hit Radio, je úterý večer, máme 1. září 2026, nový měsíc, nový školní rok, nové začátky, nové zážitky a možná i trošku nostalgie po létě, co? Ale dneska, prosím vás, žádný stres, všechno hoďte za hlavu, protože tenhle večer je náš, tak si ho užijte, usmějte se a nechte se unášet na vlnách těch krásných písní a melodií. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio FM+.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Co to zas po pájsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl.
5: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: Potřebujete se ihned spojit s lékařem? Nechcete vysedávat v čekárně, než na vás přijde řada?
8: Další, prosím.
7: A chcete ušetřit cestu a čas? Pak je tu pro vás online pohotovost Plzeňského kraje. Z pohodlí domova se spojíte s naším atestovaným lékařem a to nejpozději do 30 minut. Online pohotovost Plzeňského kraje je tu pro vás non-stop 7 dní v týdnu a službu můžete využít odkudkoliv. A to nejlepší pro obyvatele Plzeňského kraje je zcela zdarma. Teď už stačí jen zajít na pohotovostpk.cz a máte lékaře v kapse.

Tak co? Coco Jumbo od mistra prezidenta je za námi z éteru Hit Rádia, tak se přiznejte, kdo si u toho aspoň trošku zatancoval, co? Zaspíval, ať už doma, na židli, v práci, nebo v autě, po cestě z práce domů. A teď trošku, pro vás jiná energie, ale pořád pořádná dávka skvělého popu. Co takhle Dido a White Flag, jo? Taková pohodička takhle večer. Tak zůstaňte s námi, úterní večer pokračuje dál.

0: Hit Radio s vámi, tak je Lea, krásný dobrý večer. A teď trošku mám tady pro vás songové terapie. Na ten úterek, jo? East 17, skvělý. ATB, a nebo, když byl dnešek náročný, 1. září trošku bolelo, co si budem, a zítra už nás zase čeká budík, hlavně ty školáky, tak přesně song, který bude za chviličku pro vás. Journey a nesmrtelné Don't Stop Believing. Tak to si dáme pro vás všechny, ať máte ten úterní večer o něco pohodovější a takovej příjemnější, jo? A nepřestávejte věřit v to, co věříte.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem starosta města Domažlice Stanislav Antoš. Proč jsou Domažlice příjemným městem pro život? Jak to vypadá s bytovou výstavbou? A je pravda, že moderní kroje mají kapsičky na mobil? Nejen to uslyšíte v našem rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem. Na Hit Rádiu FM+.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
2: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
3: Když život prudce zastaví.
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří. Musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Krásný dobrý večer, s vámi stále Lea, až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší, 80, 90 až po milénium. Tak pokračujeme.

Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer a po pořádné dávce energie Chaka Khan teď trošku zvolníme, protože před námi je miláček španělských hřebeček Enrique Iglesias a jeho Hero. Tak jestli máte vedle sebe někoho, kdo je dneska váš hrdina, což to znamená v překladu, nebo třeba jen někoho, kdo vám zachránil poslední kousek čokolády, tak tenhle song je právě pro vás. Would you dance?

0: Posloucháte Hit Radio s vámi Lea, krásný dobrý úterní večer. Za chviličku Modern Talking, jo, to si dáme, na to si můžeme trsnout, zaspívat si, nebo taky Shania Twain a oblíbený song Man I Feel Like a Woman, a nebo si dáme taky Marky Mark a Prince, co vy na to, jo? Tak tohle všechno za chviličku, buďte s námi.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Odsaď, odsaď! Já se na to můžu...
4: Vykašlat? A klidně hned. Nastup k nám jako skladový operátor v Loxes. Jednoduchá práce bez zbytečného stresu v moderním a čistém prostředí.
5: Nástupní bonus 40 tisíc. Navštiv loxes.jobs.cz. Loxes. 40 tisíc důvodů nastoupit hned. Loxes. 2X a 2S.
6: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
8: Let's go, girls.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: I know what y'all thinking.

večer, teď trošku české hudební nostalgie. Helenka Zeťová a její nezaměnitelný hlas. Tak na chviličku zpomalíme, zavzpomínáme a necháme hudbu, ať udělá takové to svoje kouzlo. Tohle je Helena Zeťová, Impossible, a my vzpomínáme s láskou, protože Helčo tady neskutečně chybí. Tak jdeme na to.

0: My vám hrajeme jenom to nejlepší. 80-ky, 90-ky po milénium. Ale já se s vámi bohužel už pro dnešní večer musím rozloučit, ale ještě než odejdu, tak do 21. hodiny, co takhle World's Affair? Výborná chlapecká skupina 90. let. A nebo Shakira, taky Fun Factory. Tohle všechno ještě ode mě pro vás. Popřeju vám krásnou dobrou noc, pokud možno hezký příjemný večer a zítra do toho nového dne pravou nohou a s naší snídaní šampionů. Čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio FM Plus. Hit Radio. Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
3: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
3: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio FM+.

0: Korp v Nýřanech, je to realita.
1: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
0: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
1: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
0: Těšíme se na vás. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň na Rokycanské.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Učitelé, profesoři, tohle je nabídka právě pro vás. V Aspektě jsme připravili speciální akci na vozy Hyundai pro všechny pedagogy. Například oblíbený Hyundai i30 Goček nyní pořídíte již od 479 900 korun, včetně DPH. Začněte nový školní rok s vozem, na který se můžete spolehnout. Akce platí na celou modelovou řadu Hyundai. Bližší informace na aspekta.cz. Těšíme se na vás. Aspekta Plzeň. Na Rokycanské.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozdát.

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.